0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já, že jsem koupil live koněků?
2: No, ale to asi myslím
1: já. Pozorní, kdo ti vlastně tu dialektiku vysvětloval? Nebyl to jiný pán?
2: Ale no ty, Mouročku, ty jsi říkal, slečno, slečno, vás by měli ukazovat jen při zvláštních příležitostech tak dvakrát do roka.
1: Jo, tak to jsem byl.
2: Vy jste něco, co může pochopit pouze Picasso a já?
1: Jo, tak to jsem byl já, ale to jsem to přehnal. A taky se mi to vymstilo. Na rukou jsem tě nosil.
2: No ovšem, z gauče na gauč.
1: Hele, štěstí, Mínko moje, já bych tě i teď nosil, ale museli by se vrátit doby, kdy jsem ti vysvětloval, že všechno souvisí se vším. Rozumíš, jedním slovem prostě, no začít znovu. Aha. Hele, dáme se rozvést.
2: Ježiš, Mouročku, ty si snad myslíš, že ti na tohle to skočím.
1: Ne?
2: Ne.
1: Ne?
2: Ne.
1: Tak ne.
2: Ne.
1: No dobře, buď si lhostejná, buď si chladná.
2: Jo, tak já, chladná, lhostejná, tak já jsem chladná, lhostejná, že ty jsi se v požehnaném věku zamiloval do nějakého zajíce.
1: Já?
2: A já chladná, lhostejná.
1: Jsi lhostejná, jsi lhostejná a já trpím,
2: jo,
1: rozumíš?
2: Trpíš,
1: já
2: no,
1: trpím.
2: Jo.
1: Ano, já jsem se zamiloval a tadyhle mě to takhle, nebo tadyhle, no prostě tadyhle mě to takhle hára.
2: Jo.
1: Ty si přitom čteš, kolik dostal pan Kopidlo za omezování svobody.
2: A Milánku, ono by ti snad pomohlo, kdybych četla FL věka.
1: Hele, ty nemáš vůbec co číst, když já takhle trpím. Ty máš jako moje žena soucítit se mnou. Máš mě litovat. Máš
2: trpět.
1: Jako trpím já, ano. Člověče, ty vůbec nevíš, co se to se mnou děje. Já jim miluju.
2: A proč mě s tím otravuješ?
1: No proč? Protože jsi moje manželka. Protože mi máš podle zákona pomáhat u stolový úlože. Tedy pomáhat a nečíst si o panu Kopidlovi.
2: Pojď sem, tak víš co, já ti pomůžu.
1: No vidíš,
2: no. Tak pojď sem, no tak chlapeček můj, no tak on se zamiloval. A nešťastně, ale to přejde. Napíšeme ty nehodný, viď, Mourečku. Napíšeme, jak se to trápí. A když to nepomůže, tak ji uneseme.
1: Uneseme. Ty ji uneseš.
2: Kolik ona váží, jak je
1: těžká? No, to je lehká ženská.
2: Jo, no tak ji uneseme.
1: Zlato moje, já ji tak miluji. Kdyby to věděla?
2: Jo, tak neví.
1: Ne.
2: Neví. Ne,
1: kdo by to taky vykecal?
2: No jo.
1: To je tajemství, rozumíš?
2: Jo.
1: Sladký tajemství.
2: No jo.
1: Hlavně pro ní.
2: Jo, no ta bude překvapená, až se to doví, že ji náš Mourek miluje.
1: Ano.
2: Kota bude překvapená.
1: No a až ji uneseme, to se teprve podiví.
2: No to se podiví. Hlavně až tě pozná, ta se podiví.
1: No hlavně, že nepomůžeš.
2: No to víš,
1: tak je to správný. Jako manželka mě má být ve všem nápomocná. Že pomůžeš kocourkovi, který se trápí,

0: Ty, moje žena a nežárlí? Tak ty už mě nemáš ráda. Nemáš, nemáš, přiznej se.
1: Ale mám, víš, že mám, anebo nemám.
0: No, no, tak, prosím, vlastní žena mě nemá ráda. Jak to pak můžu chtít na cizích lidech?
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: V Praze je takový ústav, jmenuje se Zahraniční ústav československý. A ten měl jubilejní rok 60 let, se stará a navazuje kontakty s našimi rodáky po celém světě. A my jsme nejdřív prostě byli vysláni na různá místa, tedy na světě, můžu říct, protože Matuška Chladil a tak dál byli až v Americe. A my jsme se dostali s Jiřinou Bohdalovou mezi Čechy do Vídně. Protože tam se rekrutují vídeňští Češi, jsou nejvíc z Jižní Moravy, tak tam poslali mě. Oni jsou taky v Americe z Jižní Moravy Češi, no ale tak co? Tam je Chladil, no. Ty jsme byli, bylo to ohromný prostě. Bylo to pod záštitou velvyslance Kadnára, jeho paní Natálie. Ohromně se k nám chovali. Všecko bylo bezvadný. My jsme odúčinkovali a měli jsme jeden den volna. A ty děvčata, které se mnou byly, tak hned prostě, kde jsi, jaký hrad, nebo tohle, Schönbrunn a tak dále. To mě nic neříká, tohle hrady, a to je mrtvý už pro mě. Já mám rád slovesný umění. A tak jsem tak šel a koukal jsem po různých biografie na Jupam. A to je ono. Našel jsem, co jsem hledal. Tam bylo napsáno takový prostě, už ten nápis, Schöne Katze, Puci, Muci. Prostě takový, no po tím obrázky, no ještě daleko zajímavější na těch obrázků, to vám okamžitě nebudu povídat. Tak jsem si řekl, ale je to hodno tohleto socialistického člověka, socialistického umělce, nějaký rakouský čuňačinky. Tak jsem už se odebíral zpátky do hotelu, zase jsem si říkal, no jo, ale já vlastně nevím, čím mám opovrhovat. Musím to napřed vidět. Napřed výdavý vidět, s čím nesouhlasím. To, jak jsem váhal, si mě stalo osudným, pak jsem si říkal, no, tu už mám co dělat. A v líce mně se zdálo, že to je nějaký strašně laciný. Já jsem se zpět o biograf a tam hráli Hrady a zámky na Loáře. Takže jsem se neskazil, ale poučil. No, byla to otrava.
0: Rádio Jihlava. 101.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Ještě mi pak ta předsedkyně té komise říkala, ten váš chlapec je takový veselý, co? Jsem říkal, proč myslíte? Tak měl takový veselý odpovědi. Jsem říkal, možná jste měli veselý otázky. To jsme teda neměli v žádném případě. Jsem říkal, na co jste se optali, že byl tak veselý? Normálně jsme se třeba ptali, jestli si teda bych chtěl bratřička nebo sestřičku, nebo to věkový rozpětí, jak by si představoval, to my se tak ptáme každýho člena rodiny, abychom zjistili, jestli je tam nějaký celkový jednotný názor na tuhle věc. To je naprosto normálně, to nám nemusel tak odpovídat, jak nám odpovídal, víte? Jsem říkal, a co vám říkal? Ani se neptejte. Jsem říkal, mě to můžete klidně říct, co vám říkal? Tak on nám říkal, že jemu by nejvíc vyhovovala 16-letá dlouhonohá blondýna. Máme v pořadu taky připravenou pohádku a děti, aby už ji měli za sebou. Moje Soninka už taky půjde spát, ona čeká, že? Ona už pátky nepotřebuje, ona už chodí do první třídy, ta už baví rodinu sama. No, ona je po mně, samozřejmě. Ona přinesla ze školy takovou legraci, jo. Všechny nás nutila, abychom říkali ping-pong a přitom nezavírali pusu, jo. No a teď všichni, no, zkuste si to, no, to je opravdu, to zkuste, opravdu, to je velmi zajímavé. Ing-kong, ing-kong, jo. Teď celá rodina tam kvílela, ing-kong, ing-kong, tam to vypadalo jak na čínském trhu, ona měla radost. Teď uměli jsme návštěvu Náhlovský, ten otrávený, pač byl zase nemocný. Já se mu posmívám, on byl úplně vyřízený. Oni vám ukradli samolepící tu dálniční známku s celým předním sklem. Tak on naštvaný, teď Soninka pořád a dělá ping-pong a nezavírá pusu. Teď on ji nezavře stejně přes ty zuby, rozumíte? To bylo děsně veselý, jak všichni, včetně náležka, já ing-kong, ing-kong. A teď ona ke mně a já jsem nechtěl, mě to bylo takový, rozumíte, a proč bych to dělal? Já jsem takový osvětový otec, rozumíte? Já jsem si ji posadil na klín a teď se mi naprosto vážně říkal, Soninko, já jsem chtěl vysvětlit, co jsou to retnice. Jsem říkal, Soninko, v naší abecedě jsou určité hlásky, při jejich tvoření používáme rtů, proto se jim říká retnice, jako třeba P nebo B, víš? No, a když svému starému otci dáš za úkol, aby řekl nějaké slovo, ve kterém jsou retnice, a přitom nesmí použít pusu, tak ze svého otce děláš vola, Soninko, víš? No. Protože to je jenom vtip, protože samozřejmě to nejde. A ona mi říkala, tatínku, fakt to jde, já umím říct ping-pong a nezavřu pusu, hele, stolní tenis.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: na čase být.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Na přímluvu ředitele cukrovaru v Dymokorech získal Cimrman místo učitele na tamní obecné škole. A v Dymokorech své české nebe také dokončil. Hru napsal autor s úmyslem, aby byla kočovnými a ochotnickými spolky tajně hrána a připravila tak národ na převratnou poválečnou změnu. V režijních poznámkách pak budoucím inscenátorům doporučil, aby tento protirakouský text uváděli raději pod bezpečnějším titulem Sláva císaři. Bylo ovšem třeba text rozmnožit. Ve válečné době, kdy byl kopírovací papír jako strategická surovina pro civilní sektor nedostupný, vymyslel Cimrman takzvanou živou kopírku. Ta byla schopna pořídit 27 kopií naráz. Nadiktoval svou divadelní hru všem 27 žákům čtvrté třídy Dymokorské školy. Ukázalo se však, že kopírku náročný text nudil a nepracovala bezchybně. Největší potíže jí dělalo tvrdé a měkké i. A již po prvních 5 hodinách psaní hlásila, že jí bolí ručičky. Nespolehlivou součástí živé kopírky byl syn místního četnického strážmistra, repetent Antonín Bauer. Ten si doma tatínkovi postěžoval, že místo hodin počtů, dějepisu a náboženství píší neustále něco o Havlíčkovi a Husovi. Rozhovor naštěstí vyslechla strážmistrova služka, dcera povozníka Horáčka z nedaleké vsi Nové Zámky. Dnes Cimrmanova ulice číslo 4. Tato Cimrmanova ctitelka ho naštěstí varovala. Těsně před domovní prohlídkou stihl autor všech 27 kopií své hry spálit a originál poslat jejímu otci. Ten jezdil pravidelně do cukrovaru pro krmnou melasu a mohl tedy předat nebezpečný text horlivému vlastenci, řediteli Hlušinovi. A tak se tento jediný exemplář českého nebe v šanonu melasa Vídej pro budoucí pokolení zachoval. Ze svého skromného příbytku na půdě Dymokorské školy vedl Cimrman čilou korespondenci s přáteli na frontě. Účastně s nimi prožíval jejich dilema bojovat za rakouský trůn, který z duše nenáviděli. Někteří z jeho uměleckých přátel se záhy odmlčeli. Cimrman se zprvu obával, že padli. Ale brzy vešlo ve známost, že mnohým se podařilo přeběhnout do zákopů, které pod kompetenci rakouské polní pošty nespadaly. A tady se dostáváme k válečnému úkazu, nad nímž dodnes stojíme v údivu. Představme si to konkrétně. Zoufalý raport za raportem mu z fronty nepřestával psát Fráňa Šrámek a Stanislav Kostka Neumann, kteří zůstali jako většina českých vojáků v rakouských zákopech. Ale třeba už malíř František Kupka z Opočna a sochař Otto Gutfreund, mimochodem pozdější autor Babiččina sousoší v Ratibořickém údolí, už vystrkovali hlavy ze zákopů francouzských. A jiní kamarádi jako spisovatelé František Langer, Rudolf Medek a Josef Kopta hloubili legionářský úkryt v zamrzlé půdě Ruska. A aby toho nebylo málo, Cimrmanův kavárenský společník Jaroslav Hašek si přišíval na rubášku hvězdu komisaře právě vzniklé Rudé armády. A největším českým paradoxem je snad to, že zatímco mladý poručík Jan Masaryk je dekorován rakouským řádem za statečnost, jeho otec Tomáš Garrigue Masaryk jako vrchní velitel legionářských vojsk Rakousko-Uhersko boří. Když se dnes zastavíte na návsi kterékoliv z našich vesnic, podle pomníčků se jmény padlých v první světové válce poznáte, že každá z nich musela za tuto válku zaplatit krutou daň. Jak se postavit k tomu, že Češi umírali na protilehlých frontách, i na to se snaží odpovědět Jára Cimrman ve své poslední hře. Objevuje se v ní řada velkých postav naší historie. Možná, že ne všechna jména a všechny události vám budou známé. Buď proto, že jste v hodinách dějepisu nedávali pozor, nebo jste chyběli, nebo vám to vůbec neřekli.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. 101.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já myslím, že se budeme ptát na věci velmi prosté, všední, každodenní.
2: Tady, prosím.
1: Prosím?
2: No. Vědecky je prokázáno, že teplota země koule se zvyšuje. Jak si to vysvětlujete?
1: No, to je velmi zajímavá otázka. Dokonce bych řekl, velmi složitá otázka. Já, když dovolíte, já bych se napřed napil, protože na takovýhle dotaz člověk potřebuje trošku kuráž. Vy říkáte, že je vědecky dokázáno, že zeměkoule zvyšuje svou teplotu. To je zajímavý. Ovšem já bych byl opatrný s tím, je vědecky dokázáno, protože říkáte zeměkoule, ale jak je to dlouho, co se vědecky vůbec dokazovalo, že zeměkoule, zeměkoulí je a že to není zeměplacka. A ti, co to dokazovali, byli téměř upáleni. Ono to s vědeckým dokazováním je velmi ošemetné. No, dneska už víme, že zeměkoule je koule. Dneska máme proto jasné důkazy. To si může každý ověřit. Když vyjdete jedním směrem a přijdete do stejného města v opačným směrem, tak je to důkaz. Druhý důkaz jsou ty snímky třeba z Apolla, nemyslím divadlo, myslím tu kabínu, z Apolla. A nejmarkantnější důkaz vůbec, že zeměkoule je kulatá, je globus. To si může každý ověřit, že to je jasný úplně. No, já si myslím, že ten, co dneska tvrdí, víte, že teplota zeměkoule se zvyšuje, že by to ještě rád odvolal, jen kdyby mu ukázali páni nástroje, jako Galileo. Ježišmarja. Já bych se nerad stavěl za nějaký názor, který ještě není prosazený. Víte, to, do toho mě netahejte. Až se to ověří a většina bude pro, prosím, já se rád přidám, teplota se zvyšuje, já to první podepíšu. Kromě toho, ono se řekne, teplota se zvyšuje, ale ta čísla jsou zanedbatelná, vážení diváci. To vážně, to jsou mini čísla. Já jsem nedávno slyšel, mluvil v televizi doktor Ludvík Souček. Výborně, mě se ohromně líbil. To byl báječný televizní projev. A mluvil tam o tom, že jeden z měsíců marzových, nebo martových, obojí je správně, že zvyšuje svou rychlost. A říkal, že za jedno století, o necelou vteřinu, no tak tyhle starosti bych chtěl mít ještě za století. Co se o to vůbec staráme, tohleto? Já vůbec myslím, že zajímat se o tyhle ty abstraktní takový obrovský věci, budoucná, nekonečná toho, to je jako kdybychom se měli bavit o československé dálnici.
3: Ale o to nejde, pane Holničku, já bych vás rád přerušoval, ale...
1: To je oponent, to jsme tu potřebovali, to jsme čekali, to muselo dojít.
3: Ta otázka zněla totiž jinak.
1: No, počkejte, já myslím, že je dobré mít oponenta. Já myslím, že v těchto hovorech bychom měli mít takového člověka, který by oponoval jaksi ze zásady a mluvil by za ostatní diváky. Tak oponujte, příteli, oponujte.
3: Chtěl jsem říct, že ta otázka zněla jinak. Otázka zněla, jak si to vysvětluje.
1: No, proč já bych to vysvětloval? Ať to vysvětlí ten, co to prohlašuje. To se to prohlásí snadno něco. Víte, kolik já bych prohlásil věcí, kdybych je nemusel vysvětlovat?
3: Když dovolíte, já bych vás rád upozornil na drobnou nuanci. Otázka zněla, ne jak to vysvětlujete, nebož jak si to vysvětlujete. Víte, jak v tom by tedy...
1: Jako sobě.
3: Ano, třeba uvedu příklad. No, na příkladu nejlépe. Třeba nějaký politik vykládá, že nás může zachránit pouze nová ekonomická soustava zřízení. No, to tak to vysvětluje.
1: Nám.
3: Ale vysvětluje si to tak, že to může udělat jenom zázrak. Boží zázrak.
1: Ano, v tom... Správně říkáte, že v tom jemná niance
3: ano,
1: je.
3: Postřeh jste to.
1: Ano, no, ano,
3: tak,
1: ano.
3: To
1: ano.
3: Jsem rád. No a o to šlo. No. Otázka zní, jak si to vysvětlujete?
1: Jako sám sobě, jako národ sobě, tedy si.
3: Ano.
1: No tak já si to buď vysvětlím snadno, nebo vůbec...
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: No jo, takže je to tak, jak to říkám, že jo? No jo, baba. Co říkáte?
1: A říkám, baba.
0: A jaká baba?
1: Ale ne, žádná ne? Baba, já myslím ba a za seba. Baba, tak jako jojo.
0: Je tak baba jako jojo, já nevím, no jo,
1: tak
0: jo.
1: Tak jsem to myslel.
0: Jo, jo.
1: No.
0: Jo. Co jsem to chtěl říct ještě? Sakra, něco jsem chtěl říct, teď ani nevím. Člověk jedno pro druhý zapomene.
1: No jo. No jo. No tak řekněte něco podobného.
0: Jo. No. A víte, že teď nepřijdu ani na nic podobného? No. Vy náhodou taky ne?
1: Já? A? Taky ne. No jo. Jo, počkejte, no. To jste slyšel.
0: A co?
1: Jouda zemřel.
0: Jouda?
1: Jouda.
0: Jaký Jouda?
1: Franta Jouda.
0: Jo, Franta, no. Franta Jouda. Prosím vás, je to možný?
1: Je to tak, zemřel.
0: Prosím vás, a úplně?
1: Jo.
0: Jo. Tak to on už nežije, co?
1: Teď prej už ne.
0: Prosím vás, jak je tohle to jenom možný?
1: Já nevím, najednou prej byl pryč.
0: Prosím vás, a kde?
1: No co kde?
0: No kde byl?
1: No já nevím.
0: Vy jste říkal, že byl najednou pryč?
1: Ale ne, já myslím pryč, jako že byl najednou umřelej.
0: Jo, umřelej, jo, tak jo. A od té doby nežije, jo? Prosím vás, jak je tohle možný?
1: Já nevím.
0: Takovej hodnej člověk to někdy byl, no. Víte?
1: Ještě minulej týden byl naživu.
0: Prosím vás. Tak to on krátce, než umřel, musel být ještě živ?
1: Jo.
0: No tohle. Jak je tohle? A na co vlastně umřel?
1: Ale umřel. Na traverzu.
0: Prosím vás. Zápal, jo?
1: Ale ne. Spadla na něj.
0: Jo, spadla na něj. Prosím vás. A proto já ho poslední dobou tak málo viděl. Tohle je zajímavý.
1: Tady vidíte, jak někdy to jde skutečně rychle.
0: To je pravda, tohleto. No jak je tohleto jenom možný? Jouda, jo?
1: No Jouda.
0: A poslyšte, který to vlastně byl ten Jouda?
1: No vy jste ho neznal?
0: No já myslím, že jo.
1: No tak to byl on.
0: Jo, takovej malej černej, že jo?
1: Ale ne, takovej vysoký blondiák, Franta Jouda.
0: Jo, ta Franta Jouda, já už vím. No. Tak toho jsem neznal.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Víte, vy, pane, co to chce? Za hlavu vymýšlet pořád nějaký fígle a tak, aby se to ten její moula nedověděl. Víte, pane, taková panička, to nejsou jen tak nějaký šachy, že jo? A kohorta moje, to byste koukal. Já říkám Dáša Šá, ale ona se jmenuje Dáša Šaldová. Víte? Ale já jim říkám Dáša Šá, až to víte, to je tajný. Takovýhle věci se nepovídají kolem, aby se to ten její moula nedověděl.
2: Poslyšte, to dá hodně vymýšlení, víte?
1: No, to víte, že jo. To chce přesně vědět, že jo, kdy, kde a jak a co a tak. Tak si pamatujte, že záleží vždycky na vaší inteligenci, jak to s tím moulou se hrajete. To chce vždycky něco vymyslet. Chápete? Jo. Já nevím, jestli jste si všimli, jak jsem tady něco zaškrt, tady na plakátě. Všim jste si?
3: Já myslím, že jsem si všim.
1: No tak vidíte, to mám takový systém, jak to s tím troubou se hrát. Jestli chcete, já vám to ukážu, jestli
2: no,
1: máte
2: zájem. No, to by mě zajímalo, skutečně.
1: Poněvadž to psát nějaký psanička, kde se sejdete, nebo tak, že to nemá cenu, až by to taky ten její moula mohl dostat do ruky, že jo, to je samozřejmě. Já to mám vymyšlený docela jinak, dávejte pozor, pojďte se na to. Chcete poradit, že jo?
2: No.
1: Tady je kinoklub, kde hrajou každý jiný film a ona bydlí přesně tady za rohem, víte?
2: Jo.
1: A ona... Já musím dávat bacha, aby on to náhodou neslyšel. On bydlí taky tady za rohem. S ní tam bydlí, víte. No a on to má být nějaký velký chlap, silný, něco asi jako vy, tak to víte, musím dávat. No a ona má takovýho psa, víte. A psa takovýho pejska malýho. Takhle malinkýho pejsáme, takhle má, je jednobarevnýho dogu má skvrnitou. Takhle velkou dogu, kterou chodí venči každý den tady kolem kina, kde vidí krásně tady na plakáty, chápete? Ona teď tady musí taky každou chvíli kolem, kvůli tomu venčení. A teda ne sebe chodí venčit, ale tu dogu se venčí. A bude tady kolem, a nenápadně se jako podívá tady na plakáty a co uvidí?
2: No, co uvidí?
1: Hojte pozor. Že jsem tady zaškrt 23, což je dneska 23, jo? A tady jsem zakroužkoval ve 3 hodiny. V tu ránu ona okamžitě ví, že na ní dneska ve 3 hodiny čekám tady v parku, když ten její mamla zahraje zrovna šachy. Vymyšlený, co?
2: Jo.
1: Žádný dopisy, že jo, nikdo mě nemůže nafackovat.
2: Jo?
1: To je všechno, je to tajný. A ten moula se to nikdy nemůže dovědět, ale že bych mu to řekl já sám, že jo.
2: No to je přímo geniální.
1: Tady, to musíte mít tady, pane, jde pak nějaký šachy nebo nějaký koncovky. Jde pak to, víte. Hlejte, tady to je ona, tady. To je ona s tou dobou. To je kus. Teda ne ta doga Dáša, jo. To je kus. Jde jako by můj, jako by můj.
2: Dost!
1: Zároveň si klidně můžete nechat.
2: Dášo, domů!
0: To je... Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Bratr Simeon nebyl doma. Tu jsem se rozhodl, že ho překvapím. Ukryl jsem se do bílé skříně v kuchyni. Čekám hodinu, Simeon nikde. Čekám dvě, Simeon nikde. Pojednou se na krajinu snesl čarovný podvečer. Vznešené ticho. Nikde ani ptáček nezacvrdlí.

0: začalo mraziti. Pak mě přišečí bratr Simeon z bílé skříně vyndal. Byla to lednička. Jednou bratr Simeon kupoval koně. Soused Fantrlík mu jednoho nabízel řka slovy. Tento kůň je výtečný a vytrvalý běžec. Usedneš-li na něj teď, jsi již ve 3 ráno v Praze. Naklonil jsem se k bratrovi a všeptl mu do ucha. Nekupuj toho zvířete. Co bys dělal v Praze tak brzy ráno? Pietní památky se dotknu jiného bratra Ignáce. Tentoť měl zálibu v hodinkách. Jednou stál před soudem. Soudce mu položil dotaz. Obžalovaný, proč jste ukradl ty hodinky? Bratr Ignác odpověděl. Jdu kolem a všimnu si, že hodinky jdou taky. Tak si povídám, proč bychom nemohli jít spolu. Odsoudili ho nepodmíněně na 4 neděle. To jste hodní, řekl bratr, já stejně nemám ve všední den čas.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No a jak se tak bavili o těchto těch uměleckých problémech, jo? Tak vůbec nezaregistrovali, že daleko nejhůř je na tom Cezar. Toho nemohli vůbec najít. Až ho našli úplně stuhlýho v šatně, tak za ním přišli a říkali, prosím tě, zvládneš to? A on řekl jenom, A šel na jeviště, že jo, tam vystrčili, to se odehrávalo na šikmě celý, v Janáčkovém divadle. To byla taková šikma, to je takový to zařízení, aby vy jste dobře viděli a herec se snadno zabil, že jo, takhle dolů, jo. Ten Cezar měl tu obrovskou nevýhodu, že balancoval na vrcholku té šikmy, jo. Díval se dolů a dole šel Antonius s Kleopatrou, navíc neměli se moc dva, tyhle ti dva rádi, že jo, tak se na sebe dívali a ten Antonius takovým vznosným hlasem řekl, odkud přicházíš, Gáje? Ten se na něj podíval z vrchu a říkal, z Králova pole, vy vole. No a opona šla dolů, že jo, protože co chcete dělat dál, že jo, to nejde bez Cezara. Navíc ti lidi se chlámali zrovna tak jako vy. A to byla tragédie, že jo, celý. Ne to, že se chlámali, ta hra byla tragédie. A to dál nešlo, že jo, no navíc jeho to stálo asi 15 tisíc, to na tehdejší dobu jistě nebyla zrovna malá částka. Podívejte, třeba Lucerna, já viděl Lucerna, to je krásný představení, že jo, teď tam je ta situace, kdy přichází ta kněžna do toho zámečku, se chce jít podívat a ten mlynář jí má počít Lucernu a doprovodit ji tam a to a slibuje, že ano, a kněžna, tak potom jí tu Lucernu dáte a odjíždí takhle natočně, to je takový to točící zařízení na jevišti, odjíždí dozadu, to měla, ona odjela, ale už neměla přijet a ona znovu přijela. To bylo pro to dvořanstvo takové mírné zděšení, ale ještě se s tím tak nějak jako vyrovnali. Jako. Takže paní kněžna zase odjela a v zápětí zase přijela. A už rychleji, jo. To už bylo pro to dvořanstvo takový mírně unapetitlich teda. To už jako nechtěli tohleto, ale ona odjela zase a přijela ještě rychleji. A teď se to zrychlovalo čím dál víc a ta kněžna rotovala na tý točně. Protože ten člověk dole, co to obsluhoval, ten odešel, ten zmizel. Než ho našli, než to zastavil, tam se to nějak vymklo z těch zubů, než ho našli, tak ta byla uježděná na to. Pak ji odnesli teda chodinku z tý točny, že jo, a hra pokračovala. Ve stejné hře jeden kolega, který vždycky měl pozdější nástup, ta hra vždycky začínala ve 2 hodiny a jednou mu neřekli, že začíná o 2:30 a on vždycky chodil přes jeviště do šatny. A vy, jako vnímáme publikum, už tušíte, co asi následovalo. No, samozřejmě, on šel zase přes jeviště do šatny, že jo, a vpředu už si jeho kolega odříkával monolog mlynáře a on šel kolem něho a říká, co blbneš, vole, ty si to zkoušíš, nebo co?

0: Don't worry, be happy. 101.1 FM, Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Dnes ráno malý holub se schoulil u mých dveří, jen tlukot srdce v peří a proti němu svět, svět plný hbitých fretek.

tím, co je kolem. Všechno nezískáš ve škole. Lidi hrají cizí role, pak je život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím. Díky za slunce, co svítí. Díky druhým za ty díky. Vždy se vrátí to

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Baví se tři kamarádi. Já mám ženu jako Etnu, žhavou a výbušnou. To já jako Grónsko, chladnou a ledovou. To já jako Malorku. Počkej, a co jako? Taky už na ní každý byl.

0: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extralenta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extralenta od Olvinu. Zkusíte to?
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezké pondělí. Prezident Petr Pavel nevidí důvod ke stažení kompetenční žaloby k ústavnímu soudu ve sporu s vládou o účast na summitu NATO. Chce vyčkat na to, jak soud vyjasní kompetence vlády a prezidenta.
0: Co se děje v kraji?
1: Město Třebíč chce společnosti SKT, která v regionu likviduje odpady, prodat nemovitosti, které si firma doposud pronajímala. Odhadní cena je téměř 39 milionů korun. Společnost bude podle starosty peníze několik let splácet. Norsko včera nadále truchlilo nad úmrtím krále Haralda V., který zemřel v pátek po vleklých zdravotních problémech. Po celé zemi se konaly bohoslužby za zesnulého panovníka. Nedaleko královského zámku se konala smuteční mše, které se zúčastnila rodina. Filip Salač první velkou cenu po životním triumfu v mistrovství světa silničních motocyklů nedokončil. Ze včerejšího závodu Moto2 v Aragonii odstoupil kvůli zranění v sedmém kole. Měl potíže s palcem levé nohy. Závod MotoGP vyhrál domácí Španěl Marc Marquez.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Hezké pondělní ráno, my máme za sebou zprávy a to znamená, že vplouváme do dnešního ranního vysílání Rádia Jihlava. Tak hezký den, dobré ráno, příjemné vstávání, to vám přeje od mikrofonu Zbyněk Loucký, ať se skvěle poslouchá.
0: Rádio Jihlava, 101.

0: Víme, co se děje v Jihlavě.
1: Je uzavřen vjezd do areálu nemocnice Jihlava z ulice U Cvičiště. Ostatní vjezdy a výjezdy zůstávají průjezdné. Uzavírka vjezdu do areálu nemocnice Jihlava z ulice U Cvičiště potrvá do 31. března 2027 a po celou dobu nebude možné tento vjezd využít ani pro vjezd, ani pro výjezd z areálu. Ostatní vjezdy a výjezdy z areálu nemocnice zůstávají otevřené a průjezdné. Nemocnice proto řidičům doporučuje, aby se před cestou do nemocnice seznámili s přiloženým plánkem aktuálních možností příjezdu a odjezdu. Návštěvníci i řidiči by měli po celou dobu uzavírky respektovat dopravní značení a řídit se aktuální situací v okolí nemocnice.

0: Kalendárium Rádia Jihlava.
1: A už se díváme na 31. srpen v běhu času a pojďme do kalendáře. V roce 1970 Československý rozhlas spustil vysílání zpravodajské, publicistické a propagandistické federální stanice Hvězda, která v éteru nahradila dosavadní stanici Československo 1. V roce 1984 formálně zaniká institut základní devítileté školy u nás. Základní školy od následujícího dne už v celém Československu jednotně fungují se dvěma stupni po čtyřech letech. Rok 1848 ve Vídni měl premiéru radeckého pochod Johana Strause staršího a v roce 1997 právě dnes při automobilové havárii zahynula v Paříži princezna Diana. Ale teď také narozeniny, rok 1971, to se narodil Michal Hrůza, zpěvák, kytarista, skladatel a textař, ale ve stejném roce i modelka Tereza Maxová. No a ve světě se právě dnes v roce 1949 narodil americký herec Richard Gere. Pěkný den.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jáno s Marienkou vyhrají 14-denní pobyt v luxusním hotelu. V koupelně vidí mramorovou vanu, zlaté kohoutky. Jojí, to je škoda, že nejsou Vánoce. Mohli jsme se vykoupat.

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: Slovenská Strela míří na Vysočinu. Meziříčí chystá velkou železniční slavnost. Vlak Slovenská Strela zajišťoval od roku 1936 rychlé spojení mezi Prahou a Bratislavou. Dosahoval rychlosti až 140 km za hodinu a patřil k nejmodernějším vlakům své doby v Evropě. Velké Meziříčí se po prázdninách na konci září promění v místo, kde ožije historie železnice. Oslavy 140 let tratě do Studence nabídnou program pro celé rodiny i jedinečnou možnost vidět technické skvosty, které se na veřejnosti objevují jen výjimečně. Jen opravdu ojediněle mají lidé možnost spatřit na vlastní oči legendární slovenskou strelu, jeden z nejslavnějších československých vlaků. Právě tento unikát se stane jedním z hlavních lákadel oslav 140 let železniční tratě z Velkého Meziříčí do Studence. Vedle slavného motorového vozu se návštěvníci mohou těšit také na historickou parní lokomotivu, která během dne dvakrát vyjede na vyhlídkovou jízdu do Studence a zpět. Tady Rádio Jihlava, přejeme hezký den.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: všechno ví, a když neví, tak si to vymyslí.
1: Milé děti, zlatíčka, holky a kluci, my se vás právě teď ptáme, proč rodiče pijí kafe.
2: Aby se neunavili a mohli chodit.
3: Protože jim to chutná.
2: Protože oni to rádi pijí a protože jsou dospělí.
4: No, aby nebyli unavení.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
8: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
9: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
10: Vytvořeno s použitím AI.
11: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.

na rádiu Jihlava. What we're living in, let me tell ya.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezké ráno. Včerejší den se na Českých hradech a zámcích zařadil mezi nejrušnější dny v sezóně. Mnohde museli přidat prohlídky a posílit služby. Objekty ve správě Národního památkového ústavu byly z iniciativy Ministerstva kultury otevřené zdarma.
0: Jihlava aktuálně.
1: Dopravní podnik města Jihlavy převezme do února příštího roku postupně 19 nových trolejbusů. První tři dostane v září. Na zakázku za 270,5 milionu korun bez daně z přidané hodnoty dostal evropské a státní dotace. Pro MHD kupuje rovněž autobusy, které už z větší části jezdí na plyn dodávaný z bioplynové stanice v Heralci u Humpolce. Na nejméně 781 vzrostl počet obětí ničivé povodně, která ve středu zasáhla severní Nepál. Uvedl to podle agentury Reuters nepálský úřad pro zvládání katastrof. V sousedním Tibetu zahynulo podle čínských úřadů při nejmenším 16 lidí. České volejbalistky se v dnešním osmifinále mistrovství Evropy utkají v Brně se Švédskem a soupeřka mají co vracet. Před dvěma lety na ně v Ostravě nestačili ve finále Evropské ligy. Osmifinále se hraje v pavilonu P na brněnském výstavišti od 19 hodin.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Dnešní novinky jsme se dozvěděli právě ze zpráv a tak můžeme vplout do další hodinky dnešního vysílání Rádia Jihlava. Hezké pondělí a příjemné ráno vám přejeme právě teď a k tomu báječný poslech. Tady Zbyněk Loucký, dobrý den.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM.

0: Kam na Jihlavsku?
1: Hezké pondělí, kam vás dnes vezmeme? Velkolepá expedice Emila Holuba, to je Horácké divadlo Jihlava, divadelní dvorek dnes od 17. hodiny. Kdo by neznal slavného českého cestovatele Emila Holuba, který ve druhé polovině 19. století podnikl dvě výpravy na černý kontinent. Celkem strávil v Africe 11 let a díky mimořádné šíři svých zájmů přivezl do Evropy nevídaně rozsáhlé a rozmanité sbírky, kterým se dodnes pyšní přední evropská muzea. Tak nepřestávejte objevovat Emila Holuba a užijte si dnes večer tuto inscenaci. Pěkný den.
0: Kam na Jihlavsku?

Posloucháte Rádio Jihlava, přejeme dobré ráno, je tady poslední srpnový den a kdože má dneska svátek a je v kalendáři, jsou to krásná ženská jména Pavlína a Bela, tak přejeme všechno nejlepší k dnešnímu svátku a posíláme hit za hitem právě ve vysílání Rádia Jihlava. No a vám všem přejeme nádherný poslední prázdninový den, prázdnin 2026. Dobré ráno, hezký den.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Chlapek si potřebuje po několika pivech odskočit na záchod a aby mu nikdo zatím nevypil tu sklenici, připíše k ní cedulku. Nepijte tohle pivo, plivnul jsem do něj. Za chvíli se vrátí a na cedulce je připsáno já taky.

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: Čtyřtunový vulpes dostal 60-kilovou hračku. Telč odhalila její příběh. Obří drátěný pes vulpes v Telči má nově i vlastní hračku. 60-kilovou sochu odhalili zástupci iniciativy Pustě domů u Štěpnického rybníka. Instalace upozorňuje na týraná zvířata, která kvůli právním řízením čekají dlouhé měsíce i roky v útulcích na nový domov. Obří psí hračka symbolizuje situaci tisíců psů, kteří už dávno mohli mít nový bezpečný domov. Místo toho ale přežívají v právním váku, protože formálně stále patří majitelům, kteří se o ně nestarali nebo je dokonce týrali. Socha symbolizuje

0: Pěkný den, vstupujeme do nového týdne, ale také do dnešního pondělí. Vy jste s Rádiem Jihlava, my vám přejeme báječný poslech a právě dnes ráno pro dnešní den přidáváme i motto. Tak dobře poslouchejte, zázrak je, když ostny chrání, ale nepíchají. Mějte se moc hezky, prožijte pěkné pondělí a hlavně, ať se dobře poslouchá. To vám přeje Rádio Jihlava a Zbyněk Loucký. Dobrý den.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Vedro doma, v kanceláři nebo v provozovně? Nečekejte, až bude hůř. Klimazet vám zajistí profesionální klimatizaci s montáží do 14 dnů od potvrzení objednávky. Působíme v Jihlavě i širokém okolí. Chcete klimu a to hned? Řešením je Klimazet. Objednávejte na klimazet.cz.
3: Jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezké pondělí. Prezident Petr Pavel nevidí důvod ke stažení kompetenční žaloby k ústavnímu soudu ve sporu s vládou o účast na summitu NATO. Chce vyčkat na to, jak soud vyjasní kompetence vlády a prezidenta.
0: Co se děje v kraji?
1: Město Třebíč chce společnosti SKT, která v regionu likviduje odpady, prodat nemovitosti, které si firma doposud pronajímala. Odhadní cena je téměř 39 milionů korun. Společnost bude podle starosty peníze několik let splácet. Norsko včera nadále truchlilo nad úmrtím krále Haralda V., který zemřel v pátek po vleklých zdravotních problémech. Po celé zemi se konaly bohoslužby za zesnulého panovníka. Nedaleko královského zámku se konala smuteční mše, které se zúčastnila rodina. Filip Salač první velkou cenu po životním triumfu v mistrovství světa silničních motocyklů nedokončil. Ze včerejšího závodu Moto2 v Aragonii odstoupil kvůli zranění v 7. kole. Měl potíže s palcem levé nohy. Závod MotoGP vyhrál domácí Španěl Marc Marquez.
0: Rádio Jihlava 101.

Krásné pondělní dopoledne z Rádia Jihlava vám přeje Peťa Hlávková. Oprava Varhan ve Vysokých Studnicích pokračuje. Festival je chce zviditelnit, tak více o tom za chvíli.

Ladíte Rádio Jihlava, 6. ročník festivalu Varhaní Vysočina začne už v polovině září, a to koncertem v Jihlavě. Alfred Habermann chce touto cestou dostat více do povědomí nedílnou součást mnoha kostelů. Varhany z roku 1899 v kostele své rodné obce se nyní snaží zachránit. Nákladná oprava je rozdělená do několika etap, ještě letos má skončit třetí. Letošní festival připomene tři významná hudební výročí: 270 let od narození a 235 let od úmrtí Wolfganga Amadea Mozarta, 185 let od narození Antonína Dvořáka a 75 let od úmrtí Josefa Bohuslava Ferstra. Teď už další muzika. Come here, baby.

0: chytřejší než rádio.
1: Suchý zip známe asi všichni, asi není nikdo, kdo by s ním někdy nepřišel do styku. I to dělá ze suchého zipu jeden z nejvýznamnějších objevů minulého století. Tušíte ale, proč se mu říká právě suchý? Suchý zip vynalezl Švýcar George de Mestral v roce 1941. K vynálezu ho inspirovala procházka v přírodě se psem, ze které se oba vrátili obalení bodláky. Mestrala zajímalo, jakou silou semínka z háčky na srsti psa držela, a také začal zkoumat a vznikl suchý zip. Mestral svůj vynález pojmenoval Velero. Jde o sloučeninu francouzských slov. České označení suchý zip pravděpodobně vzniklo ale špatným překladem. V angličtině se suchému zipu původně říkalo dry kvůli spojení dry goods. To v britské angličtině sice znamená suché zboží, ale v americké angličtině se spojení používá pro zboží textilní. Suchý zip měl být vlastně tedy zipem textilním, tak odteď jste opět chytřejší než rádio.
0: Buď chytřejší než rádio. Každý všední den na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Stando, představ si, že jsem včera viděl tvou starou s takovým dvoumetrovým čahounem, jak šli k tobě domů, když jsi byl v práci. Hele, včerejšek mi ani nepřipomínej. V zaměstnání jsem si vzal volno, protože mě bolely záda. No a vůbec mi to nepomohlo, protože ráno mě bolely ještě víc, protože jsem celou noc kopal na zahradě dvoumetrový výkop.

0: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Ladíte Rádio Jihlava, v Havlíčkově Brodě dokončili proměnu další části parku Budoucnost. Novotou září prostranství před základní školou v Sadech i celá stráň se sochou Karla Havlíčka Borovského nad rybníkem Hastrman. Práce přišly na 80 milionů. Během už třetí a čtvrté etapy revitalizace dostal park novou podobu. Práce odstartovaly loni na podzim, a to masivním prořezáním zeleně a kácením stromů. Staré a nemocné či nekoncepčně vysazené dřeviny nahradila nová výsadba s cílem vrátit parku, který se začínal změnit v les, původní podobu a funkci. Teď další muzika, za chvíli zprávy.
1: 101.1 FM, Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezké pondělí. Od září se změní zákon o podpoře bydlení. Rozšíří se počet kontaktních míst. Budou dostupná ve všech obcích s rozšířenou působností. Část agendy převezmou od obcí úřady práce.
0: Jihlava aktuálně.
1: Jihlava dlouhodobě podporuje projekt Kola pro Afriku. Teď z města putuje do Gambie dalších 50 jízdních kol, která pomohou školákům překonávat dlouhé vzdálenosti do školy. Sbírka pokračuje dál. Pokud máte doma nevyužité nebo vyřazené jízdní kolo, můžete ho věnovat. Sběrné místo je v městském skladu v areálu útulku pro opuštěná zvířata v bývalých kasárnách v Pístově u Jihlavy. Ceny ropy se dnes kvůli obnoveným vojenským úderům mezi Spojenými státy a Íránem zvyšují. Severomořská ropa Brent před 8 hodinou ráno vykazovala růst asi o 2,9% a pohybovala se okolo $91 za barel.
0: Sport.
1: České volejbalistky se v dnešním osmifinále mistrovství Evropy utkají v Brně se Švédskem a soupeřkám mají co vracet. Před 2 lety na ně v Ostravě nestačili ve finále Evropské ligy. Utkání v pavilonu P na výstavišti začne v 19 hodin.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Máme po zprávách, ladíte Rádio Jihlava. Náměště nad Oslavou chce od začátku příštího roku sloučit své 2 mateřské školy. Více za okamžik.
0: Rádio Jihlava.

0: Petra stále s vámi ve studiu Rádia Jihlava. Nám ještě nad oslavou chce od začátku příštího roku sloučit své dvě mateřské školy. Předem tak vyhoví legislativě účinné od roku 2029. Školy nemají dost dětí na to, aby mohly zůstat samostatné. Po rezignaci ředitelky mateřské školy Husova je navíc vede jedna ředitelka. Teď už další muzika.
1: S cizí ženou v cizím pokoji, zdá se, že tu pro mě končí. Jeden fám na to, kde se začal, mlně vzpomínám. Jsem jak vagon, když ho odbojím.

bojí. S cizí ženskou v cizím pokoji, proč se před ně vůbec a proč

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak co, půjdete s manželkou na nudistickou pláž?
2: Vůbec ne, nikdy v životě.
1: Počkejte, to jste ještě nikdy neviděl manželku nahou? No to jo, ale to jsem vždycky mohl hnedka zhasnout.

0: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
1: Co třeba na delfíny?
0: Do zoo?
1: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
0: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
1: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
4: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
5: fakt hrnky,
4: flešky, kufříky, vyměním za kuponky,
5: škola volá.
6: Ale zábava nekončí, v Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

0: Díky, že ladíte Rádio Jihlava, Střední škola technicko-ekonomická v Chotěboři má nové dílny odborného výcviku za 72 milionů korun a otevře je 2. září. Na jednom místě jsou učebny pro strojírenské, elektrotechnické a dřevařské obory. Kraj Vysočina investuje do středních škol i jinde. Tento měsíc dokončil kuchyni za skoro 40 milionů korun pro Českou zemědělskou akademii v Humpolci. Za chvíli zprávy, teď už další muzika a já se těším zase zítra v 9.
1: Rádio Jihlava 101.1

0: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Petě pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
7: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
8: Přeji hezký den. Dva chlapci, kteří se minulý týden zranili při havárii u Doubravníku na Brněnsku, když s nimi boural opilý trenér, už jsou v domácím léčení. Zbylé dva přeložili v dětské nemocnici v Brně z Arona Jib. Při nehodě vezl fotbalový trenér v osobním autě 5 dětí. Jeden chlapec zemřel. Muž nadýchal téměř 4 promile, zatím zůstává v nemocnici.
7: Jihlava aktuálně.
8: Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava představil festivalový autobus, který bude opět nepřehlédnutelnou součástí jihlavské MHD. Festival letos slaví už 30 let a uskuteční se od 23. října do 1. listopadu. Do Jihlavy znovu přiveze dokumentární filmy, jejich tvůrce i hosty z Česka a zahraničí. Na více než 900 vzrostl počet obětí ničivé povodně, která ve středu zasáhla severní Nepál. V sousedním Tibetu, který byl povodní způsobenou odtržením části himalajského ledovce také zasažen, zahynulo podle čínských úřadů nejméně 16 lidí.
7: Sport.
8: Jiří Lehečka a Karolína Plíšková postoupili do druhého kola tenisového US Open. Lehečka porazil Španěla Pabla Carreña a příště narazí na britského kvalifikanta Tobyho Samuela, který zdolal Tomáše Machače. Plíšková po odvráceném matchballu porazila Belgičanku Van de Winkelovou. Dohrála Barbora Krejčíková.
7: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
9: Krásné pondělní dopoledne, milí posluchači Rádia Jihlava, přeje Fugas. Tak máme lehce po 11. hodině a taky už je dneska 31. srpna. No tak, je tady první den v novém týdnu a zároveň také poslední den letošních letních prázdnin. Každopádně je po víkendu a před námi tak pracovní týden, který asi bude hlavně o škole a o školácích. Tak teď ale k dnešku, co vás všechno čeká? Opět v první řadě písničky, ale taky si třeba řekneme nejrůznější zajímavosti, informace a drby. Namátkou třeba o tom, proč máme po 40 strach z nahoty. A nebo si připomeneme, kdo dneska slaví svátek či narozeniny. Tak si na to všechno určitě počkejte. Já vám popřeji hezké pondělí, dobrý den, dobrou náladu a dobrý poslech. No a hned za vámi posílám první mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
7: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
10: Rádio Jihlava.
11: Some people say, look.

0: odpověď skrytá.
1: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava a my se teď společně půjdeme podívat do světa muziky, protože jsou připraveny čerstvé hudební zprávy.
2: Zatra, zajímavosti, drby a aktuality ze světa hudby.
1: Štěstím bez sebe by byla zpěvačka Věra Špinarová. Její milovaná vnučka Johanka kráčí totiž v jejich stopách. Od malička zpívala a nyní vystupuje po boku Hendy Janku v kapele svého otce Adama Pavlíka.
3: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
1: Nedávná letní parna způsobila další zdravotní problémy zpěvačky Marty Kubišové. Kvůli nevolnosti skončila v péči svého dvorního lékaře profesora Petra Neužila, přednosty kardiologické kliniky v nemocnici na Olomouci.
3: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
1: Se změnami jmen se mezi českými celebritami doslova roztrhl pytel. Nejdřív Radka Třeštíková, která vydala knihu pod příjmením Velikovský, no a teď se zpěvačka a herečka Eva Burešová mění v Seji.
2: Zatra, zajímavosti, drby a aktuality ze světa hudby.
3: Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Lord obšťastňuje manželku a sluha Jean mu přitom svítí. Tak, madam, jak jste byla uspokojena? Vůbec! Jean, pokračujte za mě, já podržím lampu. Jak jste spokojena nyní, lady? No vrcholně. Vidíš, Jean? Takhle se musí svítit.

0: jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM, no a právě teď se společně můžeme mrknout na to, kdo má 31. srpna svátek. A jsou to Pavlína, Aristid, Bela, Miloň, Raimund, Ramona a Ramon. Přejeme tedy všem oslavenkyním a oslavencům všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
2: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?

0: Jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM. Máme dneska pondělí, je 31. srpna a tak se můžeme mrknout na dnešní pranostiky. Jedna říká, na svatou Pavlínu déšť padá na hlínu. Nebo na svátek Raimunda hodí se i bunda. Tolik tedy pranostiky pro dnešní den. No a teď už na Rádiu Jihlava další hit za hitem.
1: Rádio Jihlava 101.1 FM.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Vítejte u zpráv. Ať už vláda důchodcům od ledna přidá 300 korun nebo penze zvedne v průměru o dvojnásobek, jak zvažuje, české důchody zůstanou pod průměrem 38 států s rozvinutými ekonomikami v rámci Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Čeští seniori jsou však podle analýzy této organizace relativně méně ohroženi příjmovou chudobou.
0: Jihlava aktuálně.
1: Hned trojnásobnou dávku roztomilosti nabízí v těchto dnech jihlavská zoo. Na dohled od hlavního vstupu se nachází expozice surikat, kde se o pozornost hlásí tři mláďata. Narodila se na konci července, takže jsou už poměrně aktivní, běhají po výběhu a zkoumají své okolí. Pohřeb norského krále Haralda V., který zemřel v pátek po vleklých zdravotních problémech, se uskuteční 9. září. Nový král Håkon už v sobotu večer v norské televizi pronesl první projev, ve kterém poděkoval svému otci za to, že byl tak dobrým tátou. Zítra složí v norském parlamentu přísahu na ústavu. Klasický korunovační ceremoniál se v dnešním Norsku už nekoná.
0: Sport.
1: Necelá stovka lidí se zapojila do hromadné potyčky před začátkem sobotního fotbalového utkání mezi Zbrojovkou Brno a FC Zlín. S největší pravděpodobností šlo o fanoušky obou klubů. Zranění ani škody na majetku hlášeny nejsou. Zbrojovka vyhrála 3-2. Artis si v Pardubicích připsal první vítězství v první lize 2-1.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Hezké pondělní poledne a také pohodový poslech vám všem z vlna rádia Jihlava přeje Fugas. No a samozřejmě také dobrou chuť, pokud právě obědváte, je totiž pravé poledne. No a já přicházím s dalším receptem. Dneska to bude cuketová polévka. Tak si na to určitě počkejte, protože nám začalo období Nechceš cuketu?
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba.

Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava, protože máme poledne, tak přicházím s dalším aktuálním receptem. Je totiž na cuketovou polévku. Cibuli a česnek oloupeme a nakrájíme na jemno. Cuketu, mrkev i brambory oloupeme a nakrájíme na menší kostičky. V hrnci pak na rozpáleném oleji orestujeme cibulku, přidáme nakrájenou cuketu, mrkev i brambory, také česnek a všechno krátce prorestujeme. Zeleninu pak zalijeme vývarem podle chuť. Osolíme, přivedeme k varu, no a vaříme 20 až 25 minut, dokud zelenina nezměkne. Polévku pak rozmixujeme do hladka a zjemníme smetanou a sýrem. Metličkou rošláme a krátce povaříme, aby se sýr úplně rozpustil.

vymýšlet svůj osud, kde a s kým svůj život spojím a chvíli trpět pro lásku s vědomím, že napíšu šťastný konec a chvíli trpět pro lásku necítit bolest.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Baví se tři kamarádi. Já mám ženu jako Etnu, žhavou a výbušnou. To já jako Grónsko, chladnou a ledovou. To já jako Malorku. Počkej, a co jako? Taky už na ní každý byl.

0: sorry.
1: Hravé léto na rádiu Jihlava.
2: Posloucháte, dámy a pánové, rádio Jihlava, jste dobře naladění na vlny 101.1 FM, no a právě teď pro vás je připravena pohádka.
3: Pohádky pro každého. Příjemný poslech, milovníci pohádek. Pohodlně se usaďte a poslechněte si společně s ostatními posluchači následující pohádku.
4: Hele, ty už zase chlastáš to víno?
2: Ale ne, to mám na vaření.
4: Aha, tak to jo. A co vaříš?
2: Hranolky.
3: Naslyšenou u další pohádky.

0: Posloucháte, dámy a pánové, rádio Jihlava s Fugasem a ten vám všem přeje hezký den. Máme dneska pondělí 31. srpna.
1: Vaše starosti na naši hlavu.
0: Proměny těla s přibývajícím věkem řeší snad úplně každý, i když o tom třeba nemluví. A ačkoliv můžeme být se svým vzhledem celkem spokojení, jakmile přijde na

0: nahotu, jako by se proti nám postavila armáda vnitřních kritiků. Nejčastější příčiny negativních pocitů zahrnují kila navíc, vzhled přirození, velikost, pokles ňader, snížení sexuální výkonnosti a srovnání s jinými. Nicméně všechno to jsou spíše problémy naší hlavy než našeho těla.
1: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

0: Vedro doma, v kanceláři nebo v provozovně? Nečekejte, až bude hůř. Klimazet vám zajistí profesionální klimatizaci s montáží do 14 dnů od potvrzení objednávky. Působíme v Jihlavě i širokém okolí. Chcete klimu a to hned? Řešením je Klimazet. Objednávejte na klimazet.cz.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Pěkné odpoledne. Letošní prázdniny jsou, co se týče dopravních nehod, nejhorší za posledních 5 let, a to statistiky ještě nejsou definitivně uzavřené. K neděli zemřelo na našich silnicích 98 lidí, což je o 13 více než loni za stejné období. Jedním z důvodů mohla být i vedra a s tím související únava a nepozornost řidičů. Tou nejčastější příčinou byla nepřiměřená rychlost.
4: Jihlava aktuálně.
5: MHD se po letní pauze od 1. září vrátí k běžnému provozu. Cestující ale musí ještě počítat s několika dočasnými omezeními kvůli pokračujícím opravám silnic. Změny čekají linky D, F a 10. Finsko hostilo jubilejní mistrovství světa ve hře na imaginární kytaru. Do soutěže se zapojilo 50 účastníků ze 13 zemí. Každý měl přesně minutu na to, aby porotu zaujal svým vystoupením. Netradiční šampionát se v zemi pořádá už od roku 1996.
4: Sport.
5: Pivot Martin Kříž včera před domácím publikem a rodinou absolvoval rozlučku s českou basketbalovou reprezentací. V posledním utkání v národním dresu přispěl v nečekaně dramatickém duelu s Norskem v předkvalifikaci o mistrovství Evropy 8 body, 3 doskoky a asistencí k výhře 108-97 po prodloužení.
4: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
6: 13. hodina nám odbyla, dámy a pánové, a my samozřejmě pokračujeme dál v našem pondělním vysílání. Už za okamžik šik se mrkneme na někoho slavného v bulvárním okénku. Konkrétně dneska se podíváme na tetování Sandry Balok. Tak si na podrobnosti určitě počkejte, čekají vás už za chvilku. No a mezi tím vychutnávejte další hity na vlnách 101.1 FM.
4: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zároveň

Herečka Sandra Balok odhalila nové tetování. Podsta zesnulému partnerovi. Vítejte v bulvárním okénku. Rodinu nosí v srdci, ale také na kůži. Sandra Balok na londýnské premiéře filmu Magická posedlost 2 ukázala v leopardích šatech bez ramínek drobné tetování LB2 na levé lopatce. Po záplavě dotazů od fanoušků vysvětlil herečtin mluvčí, že písmeno L odkazuje na její dvě adoptivní děti, syna Luise a dceru Leilu. Zdvojené B pak odkazuje na její příjmení, ale také na zesnulého životního partnera Briana Randla.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jáno s Marienkou vyhrají 14-denní pobyt v luxusním hotelu. V koupelně vidí mramorovou vanu, zlaté kohoutky. Jo, to je škoda, že nejsou Vánoce. Mohli jsme se vykoupat.

0: a zahrádkám směrem k hlavnímu nádraží.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava. Dneska máme pondělí a je 31. srpna. Čas nás ovšem dostrkal až do doby, kdy se s vámi musím rozloučit. Popřát vám hezké odpoledne, pokud možno, s Rádiem Jihlava a mojí kolegyní Katkou. A také vás pozvat na 16. hodinu, kdy se sem zase vrátím. No a do té doby, čau bas fugas.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Přeji hezké pondělí. Od září se změní zákon o podpoře bydlení. Rozšíří se počet kontaktních míst. Budou dostupná ve všech obcích s rozšířenou působností. Část agendy převezmou od obcí úřady práce.
3: Jihlava aktuálně.
4: Jihlava dlouhodobě podporuje projekt Kola pro Afriku. Teď z města putuje do Gambie dalších 50 jízdních kol, která pomohou školákům překonávat dlouhé vzdálenosti do školy. Sbírka pokračuje dál. Pokud máte doma nevyužité nebo vyřazené jízdní kolo, můžete ho věnovat. Sběrné místo je v městském skladu v areálu útulku pro opuštěná zvířata v bývalých kasárnách v Pístově u Jihlavy. Ceny ropy se dnes kvůli obnoveným vojenským úderům mezi Spojenými státy a Íránem zvyšují. Severomořská ropa Brent před 8 hodinou ráno vykazovala růst asi o 2,9% a pohybovala se okolo $91 za barel.
3: Sport.
4: České volejbalistky se v dnešním osmifinále mistrovství Evropy utkají v Brně se Švédskem a soupeřka mají co vracet. Před 2 lety na ně v Ostravě nestačili ve finále Evropské ligy. Utkání v pavilonu P na výstavišti začne v 19 hodin.
3: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
5: Hezké odpoledne, poslední prázdninové z Rádia Jihlava, zdraví Katka a hezké pondělí vůbec vám všem, ladícím naše rádio. Město Třebíč chce společnosti, která v regionu likviduje odpady, prodat nemovitosti, které si firma doposud pronajímala. Podrobnosti mám už za chvíli.
3: Rádio Jihlava 101.

Pěkný den, díky, že ladíte rádio Jihlava. Město Třebíč chce společnosti SKT, která v regionu likviduje odpady, prodat nemovitosti, které si firma doposud pronajímala. Odhadní cena je téměř 39 milionů korun. Společnost bude podle starosty peníze několik let splácet. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava. Přijeme pohodový den.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Chlapek si potřebuje po několika pivech odskočit na záchod a aby mu nikdo zatím nevypil tu sklenici, připíše k ní cedulku. Nepijte tohle pivo, plivnul jsem do něj. Za chvíli se vrátí a na cedulce je připsáno já taky.

0: Rádiu Jihlava před námi další stále ještě prázdninové hity a taky víc o tom, že dopravní podnik města Jihlavy převezme do února příštího roku postupně 19 nových trolejbusů. Podrobnosti za chviličku.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: autobusů. První tři dostane v září na zakázku za 270,5 milionu korun bez daně. Dostal evropské státní dotace. Pro MHD kupuje rovněž autobusy, které už z větší části jezdí na plyn dodávaný z bioplynové stanice v Hralci u Humpolce. Tolik novinky z našeho města, teď další hity Rádia Jihlava.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?

0: flešky, kufříky, vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Dva chlapci, kteří se minulý týden zranili při havárii u Doubravníku na Brněnsku, když s nimi boural opilý trenér, už jsou v domácím léčení. Zbylé dva přeložili v dětské nemocnici v Brně z Arona Jib. Při nehodě vezl fotbalový trenér v osobním autě 5 dětí. Jeden chlapec zemřel. Muž nadýchal téměř 4 promile, zatím zůstává v nemocnici.
0: Jihlava aktuálně.
1: Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava představil festivalový autobus, který bude opět nepřehlédnutelnou součástí jihlavské MHD. Festival letos slaví už 30 let a uskuteční se od 23. října do 1. listopadu. Do Jihlavy znovu přiveze dokumentární filmy, jejich tvůrce i hosty z Česka a zahraničí. Na více než 900 vzrostl počet obětí ničivé povodně, která ve středu zasáhla severní Nepál. V sousedním Tibetu, který byl povodní způsobenou odtržením části himalajského ledovce také zasažen, zahynulo podle čínských úřadů nejméně 16 lidí.
0: Sport.
1: Jiří Lehečka a Karolína Plíšková postoupili do druhého kola tenisového US Open. Lehečka porazil Španěla Pabla Carreňa a příště narazí na britského kvalifikanta Tobyho Samuela, který zdolal Tomáše Machače. Plíšková po odvráceném matchbolu porazila Belgičanku Van de Winkelovou. Dohrála Barbora Krejčíková.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Vyladíte Rádio Jihlava a Katka přeje pohodový den. Koupaliště na Vysočině mají v plánu ukončit sezonu s letními prázdninami nebo v prvním zářijovém týdnu. Víc už za momentík.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese a

0: krásnou nudu.
1: Pěkné odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava. Koupaliště na Vysočině mají v plánu ukončit sezonu s letními prázdninami nebo v prvním zářivém týdnu, pokud ještě bude hezké počasí. Jemnický biotop je už zavřený, protože neměl dostatečný přítok čisté podzemní vody. Letos v létě přišlo na koupaliště kvůli horkům víc lidí než před rokem, kdy jim počasí moc nepřálo. Rekordní návštěvnosti z minulých let podle provozovatelů ale překonané nebudou. Teď ale zpátky k hitům Rádia Jihlava, mějte krásný den.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Stando, představ si, že jsem včera viděl tvou starou s takovým dvoumetrovým čahounem, jak šli k tobě domů, když jsi byl v práci. Hele, včerejšek mi ani nepřipomínej. V zaměstnání jsem si vzal volno, protože mě bolili záda. No a vůbec mi to nepomohlo, protože ráno mě bolili ještě víc, protože jsem celou noc kopal na zahradě dvoumetrový výkop.

0: Sofia. Vyladíte rádio Jihlava a vás zdraví Katka. Pořadatelé Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava hledají majitele objektu, který by mohl vyzdobit rumunský výtvarník. Podrobnosti za chviličku.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: dopoledne, díky, že jste s rádiem Jihlava. Víme, že pořadatelé Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava hledají majitele objektu, který by mohl vyzdobit rumunský výtvarník. Jeho dílo má být dárkem Jihlavě, kde se přehlídka letos po 30. uskuteční. Vedle uměleckého díla si festival své výročí připomene i hodinovým filmem s pracovním názvem Jihlava 30. Jehož režisérkou je Andrá Slováková. Přehlídka se uskuteční od 23. října do 1. listopadu. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava přijme pohodové pondělí.
1: Vedro doma, v kanceláři nebo v provozovně? Nečekejte, až bude hůř. Klimazet vám zajistí profesionální klimatizaci s montáží do 14 dnů od potvrzení objednávky. Působíme v Jihlavě i širokém okolí. Chcete klimu a to hned? Řešením je Klimazet. Objednávejte na klimazet.cz.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
6: Teď pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
7: Prázdniny končí, škola volá, Lidl výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
8: Fak hrnky,
7: flešky, kufříky, vyměním za kuponky.
8: Škola volá!
5: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Vítejte u zpráv. Ať už vláda důchodcům od ledna přidá 300 korun nebo penze zvedne v průměru o dvojnásobek, jak zvažuje, české důchody zůstanou pod průměrem 38 států s rozvinutými ekonomikami v rámci Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Čeští seniori jsou však podle analýzy této organizace relativně méně ohroženi příjmovou chudobou.
0: Jihlava aktuálně.
1: Hned trojnásobnou dávku roztomilosti nabízí v těchto dnech jihlavská zoo. Na dohled od hlavního vstupu se nachází expozice surikat, kde se o pozornost hlásí tři mláďata. Narodila se na konci července, takže jsou už poměrně aktivní, běhají po výběhu a zkoumají své okolí. Pohřeb norského krále Haralda V., který zemřel v pátek po vleklých zdravotních problémech, se uskuteční 9. září. Nový král Håkon už v sobotu večer v norské televizi pronesl první projev, ve kterém poděkoval svému otci za to, že byl tak dobrým tátou. Zítra složí v norském parlamentu přísahu na ústavu. Klasický korunovační ceremoniál se v dnešním Norsku už nekoná.
0: Sport.
1: Necelá stovka lidí se zapojila do hromadné potyčky před začátkem sobotního fotbalového utkání mezi Zbrojovkou Brno a FC Zlín. S největší pravděpodobností šlo o fanoušky obou klubů. Zranění ani škody na majetku hlášeny nejsou. Zbrojovka vyhrála 3-2. Artis si v Pardubicích připsal první vítězství v první lize 2-1.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Krásné pondělní odpoledne vám z vln Rádia Jihlava přeje Fugas. Dneska máme 31. srpna. No a my stále prožíváme pohodové odpoledne a Fugas vám všem z vln 101.1 FM přeje hezký den. No a já už jsem opět za mikrofonem připraven vás provázet tím naším vysíláním. A připraveny jsou pro vás především písničky, ale také informace, zajímavosti a zábava. Třeba si řekneme, že zítra jdou školáci poprvé do škol. No a tak bude potřeba dbát zvýšené opatrnosti na cestách. Taky se dozvíte, kdo se v tento den ze slavných osobností kdy narodil. Tak si na to všechno počkejte, jinak přeji všem dobrý den, dobrou náladu a dobrý poslech. No a posílám další mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: jste, dámy a pánové, dobře naladění, a to na vlny 101.1 FM.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Tak zítra se jde poprvé po prázdninách do školy. No tak už tradičně vyrazí na cesty i spousta policistů, aby dohlíželi na jejich bezpečnost, zejména tedy někde na přechodech. Taky i vy s těmi prcky počítejte a raději si dejte časovou rezervu.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak co, půjdete s manželkou na nudistickou pláž?
2: Vůbec ne, nikdy v životě.
1: Počkejte, to jste ještě nikdy neviděl manželku nahou? No to jo, ale to jsem vždycky mohl hnedka zhasnout.

0: Posloucháte pondělní odpolední vysílání Rádia Jihlava. Máme dneska 31. srpna.
1: Neseme dobrou zprávu.
0: Své možnosti v oblasti moderní diagnostiky rozšiřuje také nemocnice Jihlava, která pořídila novou 3T magnetickou rezonanci. V současnosti jedinou v kraji. Lidské tělo zobrazuje detailněji, což pomáhá při stanovení diagnózy i plánování léčby.

nikdy se spolu nebavíme a slábne nám signál. Nikdy se spolu nebavíme a hledáme signál, hledáme signál. Mám tě rád, a i když děláme chvíli,

0: hledáme signál.
1: Hezké pondělní odpoledne vám od mikrofonu Rádia Jihlava přeje Fugás. Dneska máme 31. srpna. A kdo pak ze známých se nám to kdy v tento den narodil? Tak třeba modelka Tereza Maxová, hokejový brankář Ondřej Pavelec, zpěvák Michal Hrůza, ale taky třeba americký herec Richard.

0: vír. No a pokud i vy jste se někdo narodili v tento den, tak taky vám přejeme všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
9: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

0: 101 FM, Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu. Jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru. Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti.

bych napsat báseň, báseň plnou citu o tom, jak se mi stejská a jak moc chybíš mi tu.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Pěkné odpoledne. Letošní prázdniny jsou, co se týče dopravních nehod, nejhorší za posledních 5 let, a to statistiky ještě nejsou definitivně uzavřené. K neděli zemřelo na našich silnicích 98 lidí, což je o 13 více než loni za stejné období. Jedním z důvodů mohla být i vedra a s tím související únava a nepozornost řidičů. Tou nejčastější příčinou byla nepřiměřená rychlost.
0: Jihlava aktuálně.
1: MHD se po letní pauze od 1. září vrátí k běžnému provozu. Cestující ale musí ještě počítat s několika dočasnými omezeními kvůli pokračujícím opravám silnic. Změny čekají linky D, F a 10. Finsko hostilo jubilejní mistrovství světa ve hře na imaginární kytaru. Do soutěže se zapojilo 50 účastníků ze 13 zemí. Každý měl přesně minutu na to, aby porotu zaujal svým vystoupením. Netradiční šampionát se v zemi pořádá už od roku 1996.
0: Sport.
1: Pivot Martin Kříž včera před domácím publikem a rodinou absolvoval rozlučku s českou basketbalovou reprezentací. V posledním utkání v národním dresu přispěl v nečekaně dramatickém duelu s Norskem v předkvalifikaci o mistrovství Evropy 8 body, 3 doskoky a asistencí k výhře 108-97 po prodloužení.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: I po 17. hodině s vámi Rádio Jihlava a tím pádem také Fugas. Už za malý okamžik si řekneme, že dokumentární Jihlava letos slaví 30. Podrobnosti vás čekají už za malý okamžik. Tak buďte s námi, buďte dobře naladěni na 101.1 FM a já vám všem přeji krásný den a posílám další hit.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a

Jste, dámy a pánové, dobře naladěni na vlny Rádia Jihlava, skončily nám prázdniny a tak je tady čas, kdy se Jihlava pomalu chystá na další ročník festivalu dokumentárních filmů. Ale pozor, letos to bude už po 30., tedy velké jubileum. Do ulic Jihlavy vjel proto dokonce i festivalový autobus ve speciálním designu. Výroční ročník festivalu nabídne kromě filmového programu narozeninové akce a třeba 24. října bude před kinem Dukla rozkrojený narozeninový dort.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Lord obšťastňuje manželku a sluha Jean mu přitom svítí. Tak, madam, jak jste byla uspokojena?
2: Vůbec!
1: Jean, pokračujte za mě, já podržím lampu. Jak jste spokojena nyní, lady? No vrcholně. Vidíš, Jean? Takhle se musí svítit.

0: Jste dámy a pánové dobře naladěni na 101.1 FM a Fugas vám všem přeje fajnové pondělní odpoledne.
1: Policie Jihlava.
0: Celý uplynulý víkend, ale i dnes se řidiči na Vysočině mnohem častěji setkávali s policejními hlídkami. Strážci zákona totiž očekávali v závěru prázdnin zvýšený silniční provoz a chtěli tímto eliminovat riziko dopravních nehod.
1: Policie Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
2: Někdy jsem daleko, pak blíž. Někdy jsme rub a líc.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava, já vám na něm právě teď nabízím čerstvé hudební zprávy, neboli Zadrak.
1: Zadrak, Zadrak, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
0: Štěstím bez sebe by byla zpěvačka Věra Špinarová. Její milovaná vnučka Johanka kráčí totiž v jejich stopách. Od malička zpívala a nyní vystupuje po boku Hendy Janku v kapele svého otce Adama Pavlíka.
2: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
0: Nedávná letní parna způsobila další zdravotní problémy zpěvačky Marty Kubišové. Kvůli nevolnosti skončila v péči svého dvorního lékaře profesora Petra Neužila, přednosti kardiologické kliniky v nemocnici na Olomouci.
2: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
0: Se změnami jmen se mezi českými celebritami doslova roztrhl pytel. Nejdřív Radka Třeštíková, která vydala knihu pod příjmením Velikovsky, no a teď se zpěvačka a herečka Eva Burešová mění v Seji.
1: Zadrak, Zadrak, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
3: Jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
8: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezké pondělí. Od září se změní zákon o podpoře bydlení. Rozšíří se počet kontaktních míst. Budou dostupná ve všech obcích s rozšířenou působností. Část agendy převezmou od obcí úřady práce.
0: Jihlava aktuálně.
1: Jihlava dlouhodobě podporuje projekt Kola pro Afriku. Teď z města putuje do Gambie dalších 50 jízdních kol, která pomohou školákům překonávat dlouhé vzdálenosti do školy. Sbírka pokračuje dál. Pokud máte doma nevyužité nebo vyřazené jízdní kolo, můžete ho věnovat. Sběrné místo je v městském skladu v areálu útulku pro opuštěná zvířata v bývalých kasárnách v Pístově u Jihlavy. Ceny ropy se dnes kvůli obnoveným vojenským úderům mezi Spojenými státy a Íránem zvyšují. Severomořská ropa Brent před 8 hodinou ráno vykazovala růst asi o 2,9% a pohybovala se okolo $91 za barel.
0: Sport.
1: České volejbalistky se v dnešním osmifinále mistrovství Evropy utkají v Brně se Švédskem a soupeřka mají co vracet. Před 2 lety na ně v Ostravě nestačili ve finále Evropské ligy. Utkání v pavilonu P na výstavišti začne v 19 hodin.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Posloucháte, dámy a pánové, pondělní podvečerní program Rádia Jihlava s Fugasem. Stále je 31. srpna, no máme taky lehce po 18. hodině a v této době vám nadále společnost na Rádiu Jihlava bude dělat Fugas. No a mohu vám slíbit, že už za chvilku se dozvíme, že Češi mají rádi turistiku. Tak si na to určitě počkejte, já jinak přeji všem hezký podvečer, příjemný poslech a posílám další hit.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Hezký podvečer vám z Vlna Rádia Jihlava přeje Fugas. Turistika patří mezi nejoblíbenější volnočasové aktivity Čechů, a to napříč generacemi. Věnuje se jí 49% lidí, 38% dokonce vyráží na výlet několikrát do měsíce. Vyplývá to z letního průzkumu Generali České pojišťovny mezi tisícovkou respondentů. Největším lákadlem jsou přírodní zajímavosti, následované pak historickými památkami a horskou turistikou. Muže navíc proti ženám zajímají technické stavby a průmyslové památky.
1: A teď mě řekni, co člověk potřebuje.
2: To víš, že jo. I toho klidu mají lidi dneska ze všeho nejmíň.
1: Hele, já ti něco řeknu. Kdyby bylo na mě, já bych to sem zahnal ty lidi všetky a povinně.
3: Rádio Jihlava 101.1

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Baví se tři kamarádi. Já mám ženu jako Etnu, žhavou a výbušnou. To já jako Grónsko, chladnou a ledovou. To já jako Malorku. Počkej, a co jako? Taky už na ní každý byl.

0: Herečka Sandra Balok odhalila nové tetování. Podsta zesnulému partnerovi. Vítejte v bulvárním okénku. Rodinu nosí v srdci, ale také na kůži. Sandra Balok na londýnské premiéře filmu Magická posedlost 2 ukázala v leopardích šatech bez ramínek drobné tetování LB2 na levé lopatce. Po záplavě dotazů od fanoušků vysvětlil herečtin mluvčí, že písmeno L odkazuje na její dvě adoptivní děti, syna Luise a dceru Lailu. Zdvojené B pak odkazuje na její příjmení, ale také na zesnulého životního partnera Briana Randla.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Vedro doma, v kanceláři nebo v provozovně? Nečekejte, až bude hůř. Klimazet vám zajistí profesionální klimatizaci s montáží do 14 dnů od potvrzení objednávky. Působíme v Jihlavě i širokém okolí.

0: Posloucháte, dámy a pánové, pondělní pozdně odpolední či podvečerní program Rádia Jihlava s Fugasem. Pojďme se teď podívat do pražského Klementína, jaké v tento den naměřili kdy meteorologové hodnoty. Tak zatím nejtepleji bylo 31. srpna v roce 2015, kdy bylo 34 stupně. Naopak nejstudenější 31. srpen byl v roce 1856, kdy bylo jen 7 stupňů. No a dlouhodobý průměr na tento den je od roku 1961 stanoven na plus 17,3. No a to je všechno. Já se s vámi pro dnešek, dámy a pánové, loučím. Přeji vám hezký zbytek pondělního večera strávený s Rádiem Jihlava a těším se na vás zase zítra v 11 hodin dopoledne. No a do té doby, čau bas fugas.
1: Rádio Jihlava 101.1

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Dva chlapci, kteří se minulý týden zranili při havárii u Doubravníku na Brněnsku, když s nimi boural opilý trenér, už jsou v domácím léčení. Zbylé dva přeložili v dětské nemocnici v Brně z Arona Jib. Při nehodě vezl fotbalový trenér v osobním autě 5 dětí. Jeden chlapec zemřel. Muž nadýchal téměř 4 promile, zatím zůstává v nemocnici.
0: Jihlava aktuálně.
1: Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava představil festivalový autobus, který bude opět nepřehlédnutelnou součástí jihlavské MHD. Festival letos slaví už 30 let a uskuteční se od 23. října do 1. listopadu. Do Jihlavy znovu přiveze dokumentární filmy, jejich tvůrce i hosty z Česka a zahraničí. Na více než 900 vzrostl počet obětí ničivé povodně, která ve středu zasáhla severní Nepál. V sousedním Tibetu, který byl povodní způsobenou odtržením části himalajského ledovce také zasažen, zahynulo podle čínských úřadů nejméně 16 lidí.
0: Sport.
1: Jiří Lehečka a Karolína Plíšková postoupili do druhého kola tenisového US Open. Lehečka porazil Španěla Pabla Carreña a příště narazí na britského kvalifikanta Tobyho Samuela, který zdolal Tomáše Machače. Plíšková po odvráceném matchballu porazila Belgičanku Van de Winkelovou. Dohrála Barbora Krejčíková.
0: Rádio Jihlava 101.1

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jáno s Marienkou vyhrají 14-denní pobyt v luxusním hotelu. V koupelně vidí mramorovou vanu, zlaté kohoutky. Joj, to je škoda, že nejsou Vánoce. Mohli jsme se vykoupat.

uliční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správný

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Chlapek si potřebuje po několika pivech odskočit na záchod a aby mu nikdo zatím nevypil tu sklenici, připíše k ní cedulku. Nepijte tohle pivo, plivnul jsem do něj. Za chvíli se vrátí a na cedulce je připsáno já taky.

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš moji zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se mi dech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Kdo jsem kromě ní s nimi, bez nich gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysař houflem a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloním a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Stando, představ si, že jsem včera viděl tvou starou s takovým dvoumetrovým čahounem, jak šli k tobě domů, když jsi byl v práci. Hele, včerejšek mi ani nepřipomínej. V zaměstnání jsem si vzal volno, protože mě bolili záda. No a vůbec mi to nepomohlo, protože ráno mě bolili ještě víc, protože jsem celou noc kopal na zahradě dvoumetrový výkop.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ono si řeknete, nemělo by se de facto nic stát. Máte věty takřka nepřebrepnutelné. Třeba vyjadřují mínění vás všech. Jednoduchá věta. Ale já slyšel kolegu, který řekl, vydražují všechnání vás mín. A vůbec si to neuvědomil. To je ta lepší varianta. Horší varianta je ta, když si to herec uvědomí a chce to napravit. To je třeba případ kolegyně, která zavírala kolegu do vězení a měla mu říct a trp. Nedávno, musím říct, já nevím, co je na tom musí. Nedávno jsme se s Pepičkem Somrem bavili o tom, protože pan Somr je taky z Moravy, které sloveso moravské je nejkratší. A dospěli jsme k názoru, že nejkratším moravským slovesem je sloveso H. H nebo neh. Hnul se, nehnul se. Jo. A tohleto taky teda nepatří zrovna k nejdelším, to trp. Ale ona samozřejmě, jak se snažila, zavřela ho do toho vězení, tak se nadechla a s tou vervou teda řekla to, co vy už jste vytušili. A prd. V tu chvíli se zarazila, teď si to uvědomila, teď jí to prošlo tou hlavou, nadechla se a noblesně to zopakovala. No a to už je jenom na úklonu a rychlý odchod do šatny, protože s tím už se prostě nedá nic dělat.

co ti zbylo, pošli mi zpátky celé míň než nic.

zase střílejí do lidí. Naštěstí v cizích krajích u nás všechno je v pořádku. Chlapi v hospodě, děti si hrají a tam rodina u stolu dostane úřední zprávu. Váš syn byl zastřelen. Zaplaťte za popravu. Ale táto, zase jsem tě 10 roků neviděl. Já nechci motorku, co si mi slíbil.

že jsem ještě naživu, že taky nejsem zastřelený. Zase střílejí do vzduchu a do špatných lidí, tak všechno je v pořádku, když Pán Bůh to řídí. Všichni se sejdeme po

jak mám uvěřit, že tam nahoře bude všechno, jak to tady dole chceme. Jak mám uvěřit, že budem všichni úplně jinačí, že se cestou do nebe samým štěstím pomátneme. Zase žena mi vyčítá, že jsem málo doma. Už dávno není to v pořádku, láska se nedá dělit dvěma. A naše rodina u stolu čeká úřední zprávu, ale střílet se nebude ani šampaňským na oslavu. Ale paní, jak mám žít bez otce a bez syna a bez ducha se motat po hospodách, čekat

0: pohľadu. To asi spytí, špatne mi trávi. Už taky nejsem v pořádku. A možná už se neuzdravím. Ale nejsem z toho nervózní. Jedna jistota mi zbyla. Není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není písnička tak dlouhá.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: To je Menšík. Menšík vás vždycky překvapil tou konečnou poentou. My jsme točili, pan Tau se to jmenovalo, a to byl 11-dílný seriál. A my jsme tam, jak jinak, jsme tam dělali manžele.

0: A to bylo filmovým způsobem dělaný a to skutečně je dlouhá doba, než to zasvítili. Vždycky to byla strašná doba, taková přehlídka ztraceného času. A tak jsme v té maskérně jsme drbali a drbali a když už jsme neměli koho drbat, už bychom bývali drbali málem sami sebe, tak menšík povídá, hele, já tě naučím cvika. Já pám dobře, no tak přines druhý den karty. A já ale neznám ty regule té hry. On říkal, to je jednoduchý, to já ti vysvětlím. Tak mi vysvětlil jako principy té hry. A pá, už tomu rozumíš, já pám, jo, tak budeme hrát. A začali jsme, a o peníze povídá, to bych teda, jinak mě to nebude bavit. To už se mi začalo méně líbit teda. Tak jsem říkal, no tak dobře. Tak jsme začali hrát o peníze a první hru on mě zarazil a povídá, to jsi udělal špatně, to je chyba. Já povídám, počkej, ale to jsi mi nevysvětlil, tak to nebudu platit. A on měl na všechno odpověď, pojď budeš, protože si to budeš líp pamatovat. Jo, tomu člověk neujel. No tak jsem mu zaplatila, hráli jsme dál. Já jsem tedy prohrávala. A jednou zase mi vyčet nějakou chybu, hráli jsme v maskérně, na stole jsme měli ty peníze. A jednou mi zase vyčet nějakou chybu, já už jsem se rozčilila. Řekla jsem, že je kretén, že s ním hrát nebudu, že bych s ním prohrála celý honorář. On taky řekl, že jsem něco vodkl. Jo? A to jsem se zase já urazila. A tak jsme každý šli do svý šatny, rozčilený, rozhádaný. A tam jsme schladli za chvíli a zase jsme se vrátili do té maskérny a někdo nám ty prachy ukradl.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rád

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: What I like about the foreign trade is meeting new, exciting people all the time.
2: Mirjana řekla zajímavou věc. Řekla totiž, že ji na zahraničním obchodě nejvíc přitahuje ta možnost stále poznávat nové zajímavé lidi.
1: Ano.
2: Co na to říkáš?
1: No, neříkám na to nic.
2: Jak to nic?
1: No nic, no prostě nothing.
2: Tak aby si věděla, tak Mirjana má z tebe pocit, že máš v sobě jakousi úžasnou moudrost a vyrovnanost.
1: Tak to jí řekni, že to už je právě ta staroba a otupělost.
2: No a dál, no tak řekni, co děláš, co jsi dělala, jen tak mluv.
1: No nestačím se divit, to dělám. A co jsem dělala? No děti jsem dělala, nedělala jsem jazyky. Kdybych dělala jazyky, neseděla bych tady jako kráva.
2: She's so sorry, she doesn't speak English well.
3: Keca.
2: Nebuď drzej.
3: Se naučí česky, když nám se porozumět.
1: And what she does like.
2: Co prý máš ráda?
1: Trhni si nohou.
2: Já nemůžeš Mirjaně říct, který věci máš v životě ráda.
1: Panebože, tak višňovou marmeládu, teplý vítr, Karlův most, modrotiskové povlečení na peřiny, vkus inteligenci a toleranci. A tebe? Někdy. Přeloží to srabe, jdu spát. Good night, everybody.
2: Dobrou noc.

0: Nechte se bavit.
1: Dobré odpoledne, vážení přáteli, děkuji za vlídné přijetí. Je neberte vážně, pochopitelně, boli by řekli, že přivedli blbce. Ale jenom nemůžu pochopit, proč toho dělají takovou kovbojku. To je jejich aranžma, že jako přicházím a zase nepřicházím. Já už jsem ve věku, když si nemůžu dovolit dělat velký drahoty. Takže než přijdu, jsem protivnej. A teď ty fámy, co o mě běžej. Když někdo poslouchá horníčka, tak mě čeká na koni s lasem. A když zase poslouchají menšíka, tak čekají dětka v rozkladu. Já s tím mám dost problémů v soukromí. To není anekdota, mně se stala taková věc, my tam na Letní máme obchodní dům Brouka Babka. Ano, všude mají Prior, my tam máme ještě nějaký přežitek, nebo co. Ale pravdivý název to je, až babi tam chodí. Já tam dokonce viděl i Brouka jednou. A já tam procházel ty místnosti v okamžiku, když současně se mnou tam procházely dvě báby, nahluchlí a šeptali si. Prostě řvali na celý barák, vejfuky naběhlí. Já povídám, tak těmhle se nesmím dostat do spáru, jinak si večer na jevišti ani nevrznu. To víte, Národní divadlo, ha, tam musíme křičet, tam jsou drahý lístky. Tak jsem chtěl proklouznout a v tom ta jedna baba mě uviděla, pa heleho, sovák. Ale žádná radost v tom nebyla, jako že by byla můj fanda, jako když vidí netopíra, nebo hada. To je ale dědek, řekla ona, a přitom sama vypadala, jako když byla dva dny pohřbená. A jsem si řekl, pozor. Pozor, tohle to je stařecká nekritičnost. To se stává mužským i ženským, na to musíš dát pozor. Abych nezapomněl, ovšem ta druhá bába, to byl inteligent. No jo, ta to zachránila, ta to společensky zvedla. Povídá, no jo, dědek, ale krásnej.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale náramně, táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v srdci ní stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny, vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu typnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry. Nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.
0: Rádio Jihlava, 101,1.

ten svět je plný klamu, protože takhle, jak mě potvou teď Jarda Sedlák, tak režisér Weigl mi povídá, a on tak trochu jako mluví, tak jak bych řekl, no hůňá, no. A on povídal, budu točit, a neřekl Mahulenu, on řekl Nahulenu. Nezahrál bys mi tam pasáka, tak já už viděl normálně, jak sedím a děvky po mně skáčou. Já pás ovce. Já pán, vy jste mě podfouk, pane režisére. Teď tohle je druhý podfouk, tohle to všecko. Ale od Pepíka to beru, od Karlíka, paž my jsme spolužáci, to nevíte. No jistě, my máme jamu. Aby se to nepletlo, v Praze to je damu. U nás je to, tam je to Divadelní akademie muzických umění, u nás je to JAMU, Janáčkova akademie muzických umění, ten by se divil, chudák Janáček. A na Slovensku je to VŠMU, Vysoká škola muzických umění, wow, ale my jsme byli nová vysoká škola v Brně. Tohle to už to byla stará Vesta, univerzita, technika, tohle jamu. A bylo to před 1. máje, my jsme se rvali, kdo ponese transparentu, že jo, a my jsme jako, že to jsme my. A teď ty lidi na to koukali jamu a volali, ať žijou naše marmeládovny. A to by vám Pepek mohl říct, my měli strašně těžký studium, jednak jsme neměli kolej a byli jsme většinou přespolní. Ale zas naštěstí v té době rušili hodinový hotely. Dost necitlivě. Mohli to udělat, že by udělali bývali 3/4 hodinový hotel, půl hodinu. Tak pomalinku, až by si to odvykli ty lidi bývali. No a teď nám udělali z toho hodinového hotelu normálně kolej, ale těm babám to neřekli. Teď to bylo. Já musím jen kvůli svíženě, Olinko, tady všichni chlastají, já piju limonádu. Ale ono to přijde na stejno, pač tady mám dalekových kamarádů a sestřenice a u nich normálně bouří burčák. Já se se všema líbal, tak to je, kdybych vypil 4 litry. Úplně stejný. No, na tom. No, ale jsme tady prostě na mysliveckým bále. Možná to vypadá, že já sem nepatřím, ale já sem patřím. U nás byly panský lesy, ale dámy tam směly taky, samozřejmě. A tak jako jsou loví beze zbraní, já jsem čekal, kdy nás pozvou, až my jsme lovili beze zbraní. My jsme utloukli klackama vždycky. Jedinej, a nechali jsme toho potom, stric Johan, ten si svý vlastní koule dělal sám. Ten byl čestný, podle čeho, podle jakého mustru to dělal, to nevím, ale byli strašně šišatý. Takže jemu říkali Johan Periskop. On tady vystřelil a tamhle spadla veverka. To jsme se teď strašně smáli, Sovákovi nikdo nakecal, že na Slovensku se veverka řekne drevokocůr. A on furt drevokocůr a oni pak... A čo to je drevokocůr, páno? Vám to mám Slovákům vysvětlovat? To je přece po vašem veverka. Paní, u nás je to veveruška. No on byl strašný postrach. On prostě bouch a teď to lítalo, takže on zvěř nepřines nikdy, ale přines třeba borůvky, baba tam zbírala borůvky a lekla se střílí, Johan utekla, tam on byl. Deku přines jednou, jak tam nějací milenci utíkali, nechali tam deku, on nosil věci z lesa. Jednou se manželka vrátila a on měl doma nějakou babu a on povídal, já ji tam našel. No to, no.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Kdybyste byl tak laskav.
2: No, prosím.
1: Vy jste tady správce hřbitova.
2: No, tak správce se zrovna nedá říct, co bych tady spravoval. Víte, tady už se na nikom nedá moc pravit. No, jo.
1: Tak vy jste jako hrobník, že ano?
2: No tak hrobník se taky zrovna nedá říct, to víte, hrobník už dneska není žádná pracovní kategorie, že jo? Já to tady tak trochu udržuju, no, v tom chátrání, to víte.
1: No tak to je jedno. Pane...
2: Prokouk, Josef Prokouk.
1: Jo, tak aby jsme se dostali k věci, pane Prokouk. Já jsem doktor Vobtáhlo.
2: Doktor Vobtáhlo. Vobtáhlo, počkejte, Vobtáhlo. Nejste vy náhodou takový malej tlustej s brejlema?
1: Co? Vidíte, že jsem štíhlý a bez brejlí.
2: No jo, to je pravda. Tak to je možný, že budete nějaký úplně jiný Vobtáhlo. No, no. No, co vám jde, pane doktore?
1: Ale tady je hrobka rodiny Knapových, víte?
2: No tak to je pravda, ale těch Knapových je tady víc, no, víte? A takřka v každý hrobce leží nějaký jiný Knap.
1: No jo, tak samozřejmě, jenom že tihle Knapovi měli tady ve městě kamnářství na náměstí.
2: Jo, no tak ty jsem znal dobře, no jo, starý Knap chudák měl krásnou smrt. Ten se vám jednoho dne ráno probudil a zjistil, že už nežije.
1: Ale to jste na omilu, pane Prokou, protože já? Starý pán Knap kamnář žije a je v domově důchodců v Libochovicích.
2: Že to tak můžete tvrdit, teď má tady ve stínu pumpy hrobku.
1: Hrobku tady má, ale neleží tady.
2: No, kdyba by teda ležel, přece nepřivez někam do cizí hrobky.
1: Vám říkám, že v žádné hrobce neleží, protože je naživu.
2: A který chytrák vám nakukal, že je naživu?
1: No, já to musím vědět, já jsem jeho zeď.
2: Zeď?
3: Zeď?
2: Počkejte, vy budete spíš jeho syn, ne?
1: Zeď, já mám kamnáře Knapa dceru.
2: Dceru?
1: No vše.
2: Tak to je jiný Knap, kamnář, Knap měl jenom dva syny, dceru ho neměl. A nebo jestli vy nejste ten druhý jeho syn, to je taky možný.
1: Zeď, já přece musím vědět, kdo jsem, ne?
2: No jen aby kamnář Knap měl dva syny, ten jeden se oženil, brzy na to zemřel a zůstala po něm vdova.
1: Tak to je možný, tak je to nějaký jiný Knap.
2: Ale jiný Knap, žádný jiný kamnář Knap. A vy jste si teda nevzal Knapovou dceru, ale snachu, pane. Tu vdovu po mladým, ty vás oběhli teda.
1: Prosím vás, já musím vědět, koho jsem si vzal, ne?
2: No je nabí. Neměla ona dítě?
1: Moje žena?
2: No tak Knapovic.
1: No dceru má.
2: No tak vidíte, že je to ta vdova.
1: Prosím vás, to je moje dcera.
2: No, ne, nemůžete... Když tomu věříte, co bych vám to vyvracel.
1: Já přece musím vědět, kdo je moje dcera, ne?
2: Nemůže to být vaše dcera, když otec té dcery umřel. Kdyby byste byl její otec, tak byste musel být ten umřelej syn starýho Knapa, což je velice nepravděpodobný. Kdybyste snad mohl být jedině ten druhý jeho syn, což nejspíš taky asi budete. Já jsem si napřed myslel, že jste váš bratr. Ale pak jsem přišel na to, že jste to ví. No ale teď si zase myslím, že vy přece jenom budete váš bratr. Páč, jinak vy byste musel být po smrti, že jo? A to vy, jak je vidět, zřejmě nejste.
1: Podívejte se, já jsem nikdy žádného bratra neměl. No.
2: Propálení, nevíš, že měl bratra? Přeci, jak to, že nevíte, že jste měl bratra, škoda, že nežije, abych vám ukázal, no tak přemýšlejte chvíli, třeba si vzpomenete.
1: Víte se, nebudete mě učit znát mé příbuzenstvo, musím vědět, jestli jsem měl nebo neměl bratra.
2: Tak se na to zeptejte sválně sestry starého Knapa a vašeho bratra Vodkojila, jestli jste to nebyl vy. Vy už si na to nepamatujete, co?
1: Na co?
2: No, kdo vás tenkrát Vodkojil?
1: Dovolte, to se nedá pamatovat.
2: No, tak se na to zeptejte sestry starého Knapa a vám to řekne.
1: No, no a co? Víte, žádnou sestru nemá, ten má jenom bratra.
2: Je, bratra přece mě nebude chtít tvrdit, že váš bratr byl odkojený bratrem starého Knapa. Ten má sestru, pane.
1: Měl, pane Prokou, protože sestra kamnáře Knapa minulý týden zemřela.
2: Je, zemřela, vy jste dneska sama legrace. Jak mohla umřít, jsem denně chodí brečet na hrob. Ještě včera jsem ji upozornil, že brečí sice dobře, ale na cizím hrobě.
1: Dívejte se, pane Prokou, vy jste to nějak poplet, protože sestra kamnáře Knapa zemřela, byla spopelněna a já jsem přišel proto, jelikož chceme dát její urnu do hrobky rodiny Knapovi.
2: Je, Bůh, vy koho jste spopelněl a koho jste chcete dát do hrobku? Nepak, pane, to já musím přesně vědět, co je to za popel, já tady za to ručím, že jo?
1: Přijďte, já vám mohu ukázat úmrtní list?
2: No to mě můžete ukázat hledat co, jak může být někdo spopelnělý, kdo ještě vůbec neumřel, že jo? Jak může se někdo chodit na hrob, kdo ještě to je vůbec, dejte mi...
1: Prosím vás, podívejte se, tady máte úmrtní oznámení, že Marie Joudová zemřela a to vám musí stačit.
2: Ukažte, já si to s vámi přečtu. No. Oznamujeme, že zemřela dnes naše sestra, teta, snacha, matka, babička. Prosím vás, těm jodomem vymřela skoro celá rodina. Jak já můžu, některá z nich je zrovna sestra starýho knapa. Nebo pane, dokud mě k tomu popelu nepřenesete její fotografii, její otisky prstů a její vlastnoruční podpis, že zemřela, tak vám tu hru do hrou nedá. Já se přece nenechám zavřít, že jo?
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dobrý den. Tak.
2: Náhoda, co?
1: No, to je. Člověk tady tak sedí.
2: A jo, najednou kouká a vidí známýho.
1: No, já vás hned poznal. Co?
2: Tak, já vás taky.
1: Tak.
2: Hned, jak jsem vás viděl, tak jsem vás poznal. Podle obličeje.
1: No jo.
2: Tak vy taky tak... Trochu jako...
1: No taky, to víte, taky. Člověk musí zas pro změnu jaksi...
2: Ano, to se musí, ano. No. Není možný pořád jenom, já nevím, třeba tadyhle to, že vás zastávne něco a pořád z jednoho do druhého, no ne?
1: No, právě, no. Pro změnu musí člověk třeba chvíli tohle, víte, nebo tuhleto
2: a... Ano.
1: A...
2: Nebo tamto, že
1: ano,
2: jo?
1: Tak.
2: Zkrátka, jak to člověk zrovna tak nějak... jak bych tak řekl...
1: Já vím, co myslíte, jo, to máte pravdu.
2: No jo. No. To je právě ono, tohleto. No. To víte, člověk si třeba někdy myslí, já nevím, třeba, Bůh ví co, že jo, třeba tohle nebo takhle nějak, víte, ale jde pak, víte. Ono to nikdy tak nepřijde.
1: Jo. To je jako u mě, víte.
2: Taky, že jo, no.
1: Jednou vám do toho přijde tohle, a nebo tamto.
2: Ano.
1: A,
2: nebo i něco jiného,
1: no,
2: že jo.
1: No. Zkrátka se to tak nějak nahrne.
2: No já vím, a jste v troubě.
1: Ano. No a když ne, tak se zas něco nachomejtne.
2: Ano, to je ono právě, tohleto. Takže... Jednou je to tak, že jo, pak zase třeba, já nevím, takhle nějak, že jo, ale nikdy, a na to můžete vzít jet, pane, nikdy to není tak, víte, aby to bylo tak nějak prostě, víte?
1: Jo.
2: No ne?
1: No, to teda no. Nikdy.
2: No, vidíte. No jo, takže je to tak, jak to říkám, že jo. No jo.
1: Baba.
2: Co říkáte?
1: A říkám, baba.
2: A jaká baba?
1: Ale ne, žádná ne? Baba, já myslím ba a zase ba. Baba, tak jako jojo.
2: Je tak baba jako jojo, já nevím. No jo,
1: tak
2: jo.
1: Jsem to myslel.
2: Jo.
1: No.
2: Jo. Co jsem to chtěl říct ještě? Sakra, něco jsem chtěl říct, teď ani nevím. Člověk jedno pro druhý zapomene.
1: No jo. No tak řekněte něco podobného.
2: No, a víte, že teď nepřijdu ani na nic podobného? No. Vy náhodou taky ne?
1: Já? A? Taky ne. No jo.
2: To je.
1: Jo, počkejte, no. To jste slyšel.
2: A co?
1: Jouda zemřel.
2: Jouda?
1: Jouda.
2: Jaký Jouda?
1: Franta Jouda.
2: Jo, Franta, no. Franta Jouda? Prosím vás, je to možný?
1: Je to tak, zemřel.
2: Prosím vás, a úplně?
1: Jo.
2: Jo. Tak to on už nežije, co?
1: Teď prej už ne.
2: Prosím vás, jak je tohle to jenom možný?
1: Já nevím. Najednou prej byl pryč.
2: Prosím vás, a kde?
1: No co kde?
2: No kde byl?
1: No já nevím.
2: Vy jste říkal, že byl najednou pryč?
1: Ale ne. Já myslím pryč, jako že byl najednou umřelej.
2: Jo, umřelej, jo, tak jo. Takhle,
1: no.
2: A od té doby nežije, jo? Prosím, jak je tohle možný?
1: Já nevím.
2: Takovej hodnej člověk to někdy byl, no. Víte?
1: Ještě minulej týden byl naživu.
2: Prosím vás. Tak to on krátce, než umřel, musel být ještě živ?
1: Jo.
2: No tohle. Jak je tohle? A na co vlastně umřel?
1: Ale umřel. Na traverzu.
2: Prosím vás. Zápal, jo?
1: Ale ne. Spadla na něj.
2: Jo, spadla na něj. Prosím vás. A proto já ho poslední dobou tak málo viděl. Tohle je zajímavý.
1: Tady vidíte, jak někdy to jde skutečně rychle.
2: To je pravda, tohleto. No jak je tohleto jenom možný? Jouda, jo?
1: No Jouda.
2: A poslyšte, který to vlastně byl ten Jouda?
1: No vy jste ho neznal?
2: No já myslím, že jo.
1: No, tak to byl on.
2: Jo, takovej malej černej, že jo?
1: Ale ne, takovej vysoký, blondiák, Franta Jouda.
2: Jo, ta Franta Jouda, já už vím. No. Tak toho jsem neznal.
1: A já myslel, že jste ho znal.
2: No já taky myslel na přivítele, chudák asi umřel a já ho ani neznal.
1: No jo.
2: Já znal jinýho, vítel, ten se zase jmenoval Joura, ale Rambousek.
1: Jo, Rambousek. No. A co pak, ten taky zemřel?
2: Ne, pak s ním je to horší.
1: Prosím vás, jako horší?
2: A ten ještě žije, chudák.
1: Jo. A takovej dneska ještě ale hodně.
2: No jo, kolik jo. Počkejte, Rambousek, jo, budete znát, Rambousek, ten řezník tady na rohu.
1: Jo, Rambousek,
2: Rambousek,
1: aby ho neznal, takový malej pihovatej, no jo.
2: No, jo.
1: A co pak je s Rambouskem?
2: Ale říkají se o něm teď různý takový věci, víte.
1: Prosím vás, kdo by to do něj řekl?
2: No.
1: Tak to on bude asi jako ona.
2: No jo, to bude to samý. A koho vlastně myslíte?
1: Ale tu je ona stávající.
2: Jo, tak tu, no jo, to je taky taková, no jo. A víte, že ji ani neznám?
1: Ale jo, budete ji znát, jo. Ona je taková vysoká, má takovou divnou pusu.
2: Jo, já už vím, jak rozšláplej pomeranč. Tak
1: no, tak. Ona je taková korpulentní.
2: No jo, já už vím, no. No tak kor, tak pulentní, ona není jen tak, jen tak kapku pulentní,
1: no,
2: že jo.
1: Tak no, tak nějak, no. To je totiž tak, vždycky říkávala, že z poctivostí člověk nejdál dojde.
2: No jo, já už vím, no jo. No víte, pak věřte příslovím, že jo? Ona s ní prej nedošla ani na kraj lesa.
1: No. A tu si teď bude brát?
2: Yeah.
1: Jemu už bude 50, jí sotva 20.
2: No. No pak teď to ještě bude, že jo? Za takových 10 let.
1: Jo, za 10, to už mu bude 60.
2: No, a bude mít na krku 30-letou bábu.
1: No, kde pak? Věřte, že není přes šťastný manželství.
2: No jo, v manželství to musí klapat, pane. Jak někdo dostane tuhle slepičí nemoc, víte?
1: Jak slepičí nemoc?
2: No jako když zanáší.
1: Jo tak,
2: Tak to je konec, víte?
1: To je pravda, to je konec.
2: A je to smutný, že takových lidí ještě hodně dneska.
1: Jo, to jo, máte jo. Pravdu, hodně, hodně.
2: No já budu muset pomalonku, poněvadž...
1: Ježišmarja, už... jak to letí.
2: No jo, taky.
1: Taky musím utíkat, tak zatím naschledanou.
2: No.
1: Jo, a že jsem se zapomněl zeptat, co pak je doma novýho?
2: Ale všechno? Celkem nic, no, narodil se mi kluk.
1: Kluk, no to no. Vám gratuluji, no. A co paní?
2: Ale ta to ještě neví, ta se to doví, to zase ráno.
0: 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českým...

hvězdy ti na něj posvítí. Představ si, že mě máš vedle sebe, já to tu jistě

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Je, dobrý den, pane Carboch.
2: Co pak tady děláte na lavičce?
1: Ale chci si tady jenom něco malého zakousnout, víte?
2: Ale jo.
1: No. Nechcete si přisednout na chviličku?
2: Myslíte sem na lavičku?
1: No tak kam jinám?
2: No tak jestli není moc studená zrovna?
1: To není, to ne.
2: Tak bych si chvíli přised, no.
1: No.
2: A jo.
1: Co pak, jste nějakej nastýdlej nebo co?
2: No jo, nějak jsem trochu profouk od spona, víte? A potřeboval bych si spíš sednout na něco teplýho, to víte.
1: To chápu.
2: No jo. A víte, že tahle ta lavička je nějak mimořádně teplá?
1: Tak.
2: Já bych řekl, že skoro přímo hřeje.
1: No.
2: Jak je tohle možný?
1: To nevím.
2: No jo. Co vám hledáte?
1: Ale koukám, kam jsem si dal ten můj řízeček.
2: Jste tady měl někde řízek?
1: No, někam jsem si ho sem položil, víte.
2: Jsem někam na lavičku?
1: No, jsem zrovna.
2: Jo?
1: Ano.
2: Poslyšte, nebyl ten řízek náhodou ještě teplej?
1: No to byl.
2: Jo?
1: No.
2: A nepoložil jste ho náhodou sem na tu stranu někde, kde já sedím?
1: A víte, že to je možný?
2: Jo.
1: Proč se ptáte?
2: Ne, já jenom, že mi tak napadá, jestli třeba to teplo, co tady cítím z té lavičky, nějak nesouvisí s tím řízkem, víte?
1: No jo, to je možný.
2: No jo.
1: A hřeje vás to hodně?
2: No dost vám.
1: Jo.
2: Asi jako když sedím na něčem ovzátým.
1: Tak to sedíte asi na tom řízku, pane Carbo.
2: Že jo?
1: Jo.
2: Já si o to již taky myslím, víte?
1: No jo.
2: Pane, kde by se vzalo teď na té lavičce najednou to teplo,
1: no
2: že jo?
1: Právě. To je mi taky divný.
2: No jo. Víte, co se bude nejlepší? Asi stoupnu a koupnem se, ne?
1: Jo. To bude nejlepší asi. Dělejte, to je on.
2: Víte, co vám to říkal, já jsem zamyslel. No jo. Tak si nechte chutnat, no jo.
1: Že teďka jíst nebudu, víte?
2: Ne.
1: Ne.
2: Co pak, vyřízky nerad, nebo co?
1: To ne, ale nemám na něj nějak chuť.
2: Aha.
1: A nechtěl byste si ho vzít, víš, že bych vám ho nabít?
2: Ne, tak já vám taky nějak na něj nemám chuť.
1: Tak to, že najednou nechcete.
2: Ale to je vám zvláštní u mě, víte?
1: Jo.
2: Já vždycky, když si sednu na něco k jídlu, tak vám potom už na to nemám chuť.
1: Co s tím teďka budeme dělat? Nemáte náhodou doma psa?
2: Psa? No, tak to ne, ale jestli byste dovolili, tak bych ho vzal třeba manželce.
1: Ale jo! Jen si ho vemte, já tady mám náhodou ještě závin, víte,
2: aha,
1: takže nechtěl byste kousek, že bych vám nabít?
2: Ale jo, to jo. Já bych si dal.
1: Tady náhodou, víte,
2: no jo,
1: takže
2: tak to jo, to víte, zase.
1: Ale je, já už tady mám jenom jeden.
2: To nevadí, to mě stačí, to je. No jo, to je dobrý, to je to.
1: No jo.
2: Nějakej moučník nebo co, ne?
1: No, říkám, závin.
2: No, proto, no jo. Moc dobrý. Jak jste říkal, že se jmenuje?
1: Závin.
2: A jo.
1: Vy to neznáte.
2: Jo, to já znám tohle, ano.
1: Proč byste to neznal?
2: To už jsem taky někde jet tohle,
1: no.
2: Co?
1: Proč by ne?
2: A jo. Takový pečivo jako, že jo, nebo co?
1: No všem, to říkám, jablečnej závin.
2: A jo, opravdu dobrý, jo. To je nějaký ovoce v tom, nebo co, ne?
1: Vždyť, když je to jablečnej závin.
2: No jo, to je právě, to je s ovocem většinou bývá,
1: no.
2: To nějaký hrušky v tom, ne? Nebo co?
1: Kdepak? Jabka!
2: Jo, jabka, aha.
1: Jabka.
2: Opravdu dobrý to je, jo.
1: No.
2: Chutná skoro jako štrůdel.
1: Ale to je přece štrůdel.
2: Jo, to je štrůdel,
1: no,
2: aha.
1: Vše, no.
2: Ne, já myslím, že jste říkal, že to je jablečnej závin.
1: Přece štrůdl nebo závin, to je jedno.
2: No to je jedno, ano. A tohle je štrůdl nebo závin teda?
1: No tak správně česky se tomu říká jablečnej závin.
2: Je to opravdu moc dobrý, ano.
1: No.
2: A víš, že to je skoro lepší než ten štrůdl.
1: Dobrý je to.
2: Jo.
1: Ale víte, co já taky rád, pane Carbo? Já jim rád jabka v županu.
2: No jo, to já jim taky rád, jabka, ano. A mě už jedno, jestli mám na sobě župan, nebo jestli mám na sobě celý.
1: Ale vy mě nerozumíte.
2: Ne?
1: Jabka v županu jsou pečivo.
2: Jo?
1: No.
2: A já myslím, že ne, poslyšte. Jabka jsou ovoce, jabka.
1: Vy mě nechápete, samozřejmě, že jabka jsou ovoce, ale no? Když upečet jabka v županu, je to už pečivo.
2: Jo?
1: No.
2: Já myslím, že ne, poslyšte. I když ty jabka upečete v županu, tak to jsou potom pečený jabka, ale pořád to ještě ovoce.
1: Ale upečený jabka v těstě přece patří k pečivu.
2: No to je možný, no. Jo, jo.
1: A když děláte jabka v županu, musíte přece nejdříve obalit v těstě, ne?
2: Ano, ano. No. A co má to těsto společného s tím županem?
1: No, to je potom jaksi ten pečený župan.
2: Jo.
1: No.
2: A on ten župan se peče sebou?
1: No samozřejmě, jinak by to přece nebyly jabka v županu.
2: No, to je pravda.
1: No.
2: To musí ale chutnat dost divně s tím županem, ne?
1: Pak to chutná výborně. Vy si to zkuste někdy udělat.
2: Jo. No. Myslíte, upít ten župan s těma jabkama?
1: Ty jabka v županu.
2: Aha, takhle, jo, jo.
1: No. A jak se to dělá, to no máte...
2: Já to s vámi někdy zkusím, ano.
1: Jo.
2: Já mám doma takový starý župan, víte, tak...
1: To máte vlastně v každý kuchařce, víte, recept na to, jak jo. se to dělá.
2: No tak já podle kuchařky moc rád nevařím, víte.
1: No proč, když je to dobrá kuchařka?
2: A dejte pokoj. Já jsem tuhle dělal například knedlíky podle kuchařky.
1: No.
2: Tam stálo, krájete 3 dny starý housky.
1: Jo, jo.
2: Já už jich měl nakrájenou plnou vanu, ještě jsem nekrájel ani den.
1: Jo, ale to jste tomu, pane Carboch, špatně porozuměl. Ježíš Maria, já už mám posvačně a budu muset běžet.
2: No já už taky mám posvačně, no jo.
1: Tak tedy, naschledanou. A jestli vám můžu poradit, pane Carboch, no. Udělejte si nějaký kurz ve vaření, vy tomu ještě jak je vidět moc nerozumíte.
2: Víte, já už chodím 30 roku do kurzu na vaření.
1: No jak je možné, že to ještě tak málo znáte?
2: Ale to víte, my jsme teprve u feudalismu.
1: Jo,
2: no.
1: Tak.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vážení přátelé, já vám budu hrát, ale současně i zpívat.
2: Šmitec jste si nechal tady vzadu. Šmitec, zapomněl jste si tady šmitec vzadu.
1: No ale na co smyčec?
2: Nechal jste ho ležet tady vedle. Jste nechal ležet šmitec.
1: No ale na co smyčec?
2: No chcete hrát tady na housle a nechal jste si tady šmitec vzadu.
1: Prosím vás, přece tohle nejsou housle.
2: To nejsou housle?
1: No ovšem, že ne.
2: A co je to?
1: No to je banjo.
2: Co?
1: Banjo.
2: Banjo?
1: No ano.
2: Tohle to?
1: No, to je banjo.
2: To je banjo tohle?
1: No samozřejmě.
2: Podívejte, banjo. Hezký banjinko to je, co?
1: No je to takový lahodný hudební nástroj.
2: Ano. No tak trošku tvarem skoro jako taková basa, bych řekl, co?
1: Ale prosím vás, banjo a basa to jsou rozdílné nástroje.
2: No ne, je to menší, prosím. Je to menší, ne, já myslím jako taková mladá basa, víte, že to je v mládě.
1: Banjo a basa.
2: No ne, je to menší, já říkám, že to je menší, ano, je to menší. No.
1: Koukám jako blázen.
2: Co říkáte?
1: Ale že koukám jako blázen.
2: Je tak? A víte, že jsem vám to chtěl zrovna taky říct? No, je to menší, je to jako housle, no proto jsem si to poplet.
1: Prosím vás, housle, dejte to.
2: Kdyby to nemělo housle. Tady tu bublinu, tak to jsou
1: no jo,
2: housle.
1: Bublinu. Dávejte dobrý pozor, já vám to vysvětlím. Tak na housle se hraje s tímto smyčcem.
2: Ne jo. No. Nebo s jiným taky, že jo?
1: No nebo s jiným, jo. To je jedno.
2: To je jedno, ano, prostě se smyčcem.
1: No. A na banjo se brnká.
2: Brnká, ano.
1: A v tom je právě ten podstatný rozdíl.
2: No jo, tak v tom je rozdíl, ano. No, taky se může hrát na banjo se šmicem, jako na housle.
1: Tady je vidět, pane, že vy tomu ale vůbec nerozumíte, víte, ale vůbec ne.
2: Vy tomu nerozumíte, to... pane, já jsem z hudební rodiny, tak mi neříkejte, že tomu nerozumím.
1: Vy jste z hudební rodiny?
2: No, bodeď. Táta hraje taky.
1: Váš otec také.
2: No.
1: Celá rodina hudebně nadaná. No.
2: Táta je taky ladič pijan.
1: Ladič pijan dokonce.
2: No tak on je víc pijan než ladič, víte. Všichni jsme hudebně nadaný. No. Teď je syn taky už začíná, tak trošku.
1: Vy máte syna.
2: Syna
1: jste se ani nepochlubil, že máte syna.
2: No. Kluk je to.
1: No když je to syn, tak je to kluk. No, tak prosím.
2: A chytrej kluk je to.
1: Tak. Jako táta, no. Že jo? No jo.
2: To vám je tak chytrý dítě, víte. Vy jste nevěřili, jak ty děti už jsou někdy chytrý. Představte si, že loni vám bylo takový studený leto, jestli pamatujete.
1: No tak zima, sichravo.
2: A my jsme takhle seděli doma, v tom sichralu.
1: V té zimě, ne?
2: V té zimě zkrátka. Je. A já vám tak povídám najednou, bože, to je zima. A jak on vám kluk slyšel, že říkám zima, to slovo zima,
1: no,
2: víte?
1: No, já chápu, jo.
2: Tak vám hned povídá. Bude padat níž, povídá.
1: No.
2: A uděláme hůhlála.
1: To je ale roztomilý. No.
2: Tak vám hned poznal, když jsem řekl zima, že by mohl padat níž a že ano. By mohl dělat hůhlála.
1: No, to je ale chytré dítě, no. No jo. A kolik pak je mu roku?
2: Teď mu bude 14 let. On má právě kluk taky takové hudební sklony, víte? A já bych ho chtěl taky nechat učit hrát na nějaký podobný hudební nástroj. Co byste tak doporučoval něco podobného, jako je tohle banjo?
1: Jako banjo? Nějakou brnkačku?
2: Co takovou brnkačku?
1: No tak
2: nějakou...
1: jako znalec hudebních nástrojů vám mohu doporučit, jako je kytara. A kdybyste ovšem chtěl, tak můžete chlapce nechat hrát ukulele.
2: U koho myslíte?
1: No to u koho? Ukulele.
2: Ukulele?
1: No.
2: No jo, ukulele, ano. A kde bydlí ten pan Kulel vlastně?
1: No člověče, jaký Kulel?
2: No ten, jak říkáte, abych ho nechal učit hrát ukulele.
1: Vy mě nechápete, ukulele je hudební nástroj.
2: Je tak, ano.
1: No.
2: Tak on vůbec nevyučuje, u něj jenom nějaký hudební nástroj. A kde on bydlí?
1: Podívejte se, zrovna jako je banjo hudební nástroj, tak je ukulele hudební nástroj, chápejte to?
2: Já rozumím, ano. U toho kulele je takový nástroj jako banjo, že jo? A jak si ten pan Kulel bydlí?
1: Ten vůbec nikde nebydlí, ten neexistuje.
2: Neexistuje, když je u něj nějaký hudební nástroj, tak taky musí být nějaký pan Kulel, ne?
1: Věče, podívejte se, já vám přece neříkám u... Kulele, ale ukulele.
2: No to je jenom, jak to říkáte, ne? Já taky neříkám b, enjoy, já říkám banjo, že jo? Radši vědět, kde ten pan Kuller bydlí.
1: Ne, vůbec nikde nebydlí.
2: No prosím vás, vy si se mě děláte legraci už od začátku.
1: No jak vám to mám vysvětlit?
2: Poslyšte, Bůh ví, jestli je tohle to nějaký banjo. Já vám něco řeknu, já se teď půjdu zeptat, jestli je tohle nějaký banjo. A jestli existuje nějaký pan Kulel, ale běda vám, jestli to není pravda, víte, tady si zatím hrajte na šmitec svých ukulenej.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Seznamovací kancelář. Kdo je? Jo, ano. Jsem moc ráda, že mi voláte. Mám pro vás, myslím, příjemnou zprávu. Zítra? Tak dobře, zítra. Naschledanou. Dále, prosím.
2: Dobrý den. Já nevím, jestli jsem tady správně.
1: Ano. My jsme zde seznamovací kancelář.
2: A seznamovací, jako jsem správně, ano, to jsem to hledá.
1: No prosím, tak vezměte prosím ano, místo.
2: Ano, děkuji. Já si sednu rovnou na židli tady přímo ano. Sem, ano. No tak, abych vám tedy rovnou řekl, o co se mi jedná. Mně se tedy jedná, jak bych to tak řekl, tedy...
1: Asi se chcete s někým seznámit, že ano?
2: Seznámit, ano, to je ono, no. A sice, jak to můžete vědět?
1: No, jinak byste sem asi nepřišel.
2: Ano, to je pravda, ano. A sice bych se rád seznámil, víte, s někým tedy za účelem... Tedy, jak bych to řekl...
1: Za účelem sňatku, zřejmě, že ano.
2: Za účelem sňatku, ano. No a jak to můžete vědět?
1: No, to se dá předpokládat.
2: Aha, no jo, to je pravda. A sice bych rád, víte, tento sňatek uzavřel nejraději s nějakou ženou. Asi by to šlo.
1: To je snad samozřejmé.
2: Ano, to už je tady zřejmě tak to nejběžnější, že jo,
1: no, poslyšte, vy si přece nemůžete vzít za ženu nějakého muže.
2: No tak nemožný, to taky zas není, že jo?
1: No, to nemyslíte vážně, to by přece nebylo žádné normální manželství.
2: No tak normální, podívejte se, moje sestra si například taky vzala mužský, ale to úplně normální manželství.
1: No jo, no. Vaše sestra.
2: No vidíte, jsou i případy právě, že jo, jsou případy. Kdy prostě...
1: No, poslyšte. My tady zkrátka zprostředkováváme manželství pouze mezi lidmi obojího pohlaví.
2: Obojího pohlaví?
1: Ovšem, pouze tak.
2: A to jenom lidi obojího pohlaví?
1: No ano, co se vám na tom zdá divného?
2: No ne, já jenom, abych pravdu řekl, já mám totiž jen jednou, víte?
1: Ale ne, tím myslím jen mezi mužem a ženou.
2: Jo, takhle, aha, no jo, to je mi taky mnohem milejší tohle. Abych pravdu řekl, abych si nějakého mužského snad ani nevzal, víte?
1: No, dobrá, tak ano. Přejdeme tedy k věci, ano?
2: Ano.
1: Nejprve, jaké asi představy máte o ženě, se kterou byste se rád seznámil?
2: No tak představy, já nevím, nemáte tady nějaký katalog nebo něco takového?
1: Katalog? Aha. Něco takového tady nevedeme.
2: Nevedete, aha. No a tak já nevím, co tady máte na skladě tedy.
1: Jaké pak na skladě? Já bych nejprve chtěla slyšet, jak si asi představujete ženu, se kterou bychom vás měli seznámit.
2: Jo, takhle, aha. No tak já jsem si představoval tak něco pro ten venkov, víte, tak trochu něco jako štrapácnějšího jsem si myslel.
1: Štrapácnější?
2: Ano.
1: Vy zřejmě máte na mysli nějakou nepříliš křehkou ženu.
2: No tak něco, ano, já bych rád něco připlatil, kdyby to bylo, jak říkám, něco masivnějšího takhle, jako víte, tak trošku.
1: Vy zde zaplatíte pouze zprostředkovací poplatek.
2: Ano.
1: V případě, že u té ženy zůstanete.
2: Ano. No když ne, tak bych ji mohl později eventuálně vyměnit za jinou, nebo jak to je teda?
1: Ale vy přece u té ženy nemusíte zůstat.
2: Jo, takhle, ano.
1: Zkrátka, my se vám budeme snažit zprostředkovat seznámení dle vaší představy.
2: Ano, no tak já jsem si představoval právě ženu, teda hlavně, víte, bych řekl, nebo nejhlavněji bych chtěl nějakou ženu, která vlastní nějakou sekačku, jestli byste měli takový něco.
1: Sekačku.
2: Sekačku, ano.
1: No, to asi těžko. Ačkoliv... Ano, ne. Počkejte. My zde opravdu máme v evidenci ženu, která jo? vlastní sekačku.
2: No vidíte, tak to bych bral.
1: To je opravdu náhoda, hned se vám na to podívám.
2: Ano, a jestli byste taky měla fotografii nějakou?
1: Ano, myslím, že zde mám jednu fotografii té ženy.
2: Ne té ženy, já myslím té sekačky, víte?
1: No, to asi sotva. Ale aha, počkejte, já se zrovna dívám, jestli zde mám fotografii té ženy. Mám takový dojem, že ta žena by chtěla nekuřáka a abstinenta.
2: Nekuřáka a abstinenta?
1: Ano. Myslím, že takového něco říkala.
2: A že říká ten nekuřáka a abstinenta?
1: No ano, něco se nám na tom snad nezdá.
2: No ne, já jen, že chce hnedky dva, já myslím, že budu sám, víte?
1: Ale ne, to je samozřejmě myšleno v jedné osobě.
2: Jo, takhle proto.
1: Tady mám fotografii té ženy. Ta žena je zde skutečně vyobrazena s její sekačkou.
2: Jo, no ukažte. No jo, on je to trochu špatně vidět, ale zdá se mi, že nevypadá akor tak špatně.
1: Ne, ne, ne, ne, to je velmi pohledná žena.
2: Ne, ta žena, já myslím, ta sekačka, víte, že nevypadá tak špatně.
1: Ano, ale ta žena vám bude jistě také vyhovovat.
2: Jo, myslíte?
1: Ta fotka je trochu malá, tady mám zvětšovací sklo, prosím.
2: No je to zvětší trošku, asi ano. No jo, takhle zase s tím sklem se zdá být taková trošku rozdancaná, bych řekl.
1: Prosím?
2: Ta sekačka, víte? Ta sekačka.
1: Budeme ale teď hovořit o té ženě, ano?
2: No jo, to taky, samozřejmě, ano, ale ona, hlavně ta sekačka...
1: Prosím? Co? Ne, to je omyl. Co jste říkal?
2: Že je nějaká sešlá, se mi zdá, ano. Taky vepředu skoro nic nemá, víte? Ten zadek je nějaký odřený, nebo co, já nevím.
1: Odřený zadek?
2: No jo. A jsou na něm takový dvě boule veliký, já
1: boule?
2: Nevím. No jo.
1: No tak to je normální, ne?
2: No tak jestli takovýhle boule jsou normální, já nevím, no. Nevím. Jestli ta ještě dobře běhá, to teda nevím. Já nevím.
1: Pokud já vím, tak ta běhá ještě jako srnka.
2: Jo, no je naby, no poslyšte. Ona totiž bude dost používaná, víte. On si chce taky někdy vypučit můj soused, víte.
1: Váš soused?
2: No jo, no tak on mě na ně zase sežene náhradní díly a tak, víte.
1: Náhradní díly, prosím vás, jaké náhradní díly?
2: No tak podle toho, co bude opotřebovaný, víte?
1: Prosím vás.
2: Já nevím, taky se mi zdá taková zvohejbaná, nebo co to je? Jestli do ní něco nevělo, nebo co takový, já nevím.
1: Tak to se stane.
2: Jo. Taky ten zadek se mi nějak nelíbí.
1: No, to víte, všechno nemůže mít tak akorát.
2: No jo, já nevím, jestli doufám, že budeme mít aspoň v pořádku ten vejfu.
1: No, to já nemůžu vědět, tyhle ty věci. To...
2: No jo, víte, co uděláme to, tak tady je adresa, já se tam podívám, trochu jí ostříkám vodou, víte, nechám jí chvíli běhat a tak, a kdyby když na ní bude všechno fungovat, tak se sem vrátím a pak bychom se dohodli ještě dál.
1: No.
2: Tak zatím naschledáno.
1: Jen aby taky všechno fungovalo u vás.
2: Ne, já myslím, že nás to tak...
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.